0: To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Scatman's World.

0: cenu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz

This time for 7-7. Je čas na 7 v 7 i na státní svátek, ale protože je pátek a my tuto krásnou hru o peníze hrajeme na kysu vždycky od pondělí do pátku, tak přátelé, i dneska budeme házet kostkou a i dnes to, co padne na kostce, vynásobíme tisícem. Pokud padne šestka, bude to rovnou za 7000 korun. Taková jsou pravidla. Takže přátelé, Radio Kiss vysílá pro vás i 8. května je 6:57. Dáme si píseň. Pak se mrkneme i na to, jaké bude počasí a postupně se posuneme k této hře, viděl bych to lehce po 7. hodině. Takže telefonní linka 210 323 323, budete ji pokračovat, potřebovat.

prodloužený víkend. Ještě než odjedete, tak si pojďte zavolat a hoďte si s námi kostkou. A třeba si odnesete 7000 korun. Takže přátelé, je to všechno připravený. Kostka tady je. Počkej. Ale kostka tady je. Slyšíte to i naše herní věž. Takže přátelé, 210 323 323. Už za malý moment hrajeme na kysu o prachy. Best of Milan. Best of Milan.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů rádi.

0: který je ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: V Praze a středních Čechách bude během dne oblačno až zataženo, místy přehánky. Odpoledne a večer ovšem začne srážek ubývat a postupně bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: Jsem Believer se zpívá v této písni a já věřím, že i ten nebo ta, kdo se dovolali teďka na naší linku, tak jsou taky takové, taky věří, že vyhrají nějakou hezkou sumu, protože jdeme rozpoutat dnešní první ranní soutěž.
1: Bylo 7 hodin ráno
2: a na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: A já se ptám, halo, kdo je tam?
3: Ahoj, tady Lucka.
0: Lucko, kolik si dneska věříš, že si odneseš peněz od Rádia Kiss?
3: Ale já štěstí nemám v životě, takže počítám, že skoro nic.
0: Jakože včera myslím, že padla jednička, tak dneska musí víc určitě padnout.
3: Přece, jo, tak uvidíme.
0: Přece ti ve státní svátek nedáme 1000 korun.
3: No jasně.
0: Přece aspoň dvojčičku, abys měla na víkend na zmrzlinu a na kafe.
3: Jo, byla by dobrá.
0: Byla by dobrá, viď? A jinak jsou jaké plány na víkend?
3: Já jsem v práci, takže...
0: Pracovní. Takže to pojďme teďka vytunit a ještě mi řekni, jakou kostkou mám hodit, člověče. Jakou barvu.
3: Oh.
0: Klasicky červenou, jako je v Člověče nezlob se.
3: Jo, jasný, klasickou. Červenou.
0: Tak dobře. Tak čekaj, beru kostku, zapnu i natáčení, aby jsme měli samozřejmě důkaz, jo? Abys to případně viděla u nás na sociálních sítích. Tak, kostka připravená, takhle ji proházím ve dlani, jo?
3: Jasný.
0: A jdu to tam švihnout. Držím ti palce i sobě.
3: Děkuju.
0: Lucko.
3: Ano.
0: Já myslím, že budeš hodně spokojená.
3: Jo.
0: Protože získáváš 5000 korun. Padla pětka.
3: No to je krásný.
0: Wow.
3: To je paráda.
0: Já mám takovou radost za tebe. 5000 korun k víkendu, to nebude jenom zmrzina a kafe, to bude možná i nějaká dobrá večeře nebo obídek.
3: No jej.
0: Nebo nějaký drinčík s kamarádkama, co po večeru?
3: Ano.
0: Tak posíláme na účet, měj se moc hezky.
3: Díky a moc.
0: Budu ti přát, aby ti během těch 3 dnů vyšlo aspoň trošku volna, nejenom práce. Jo?
3: Děkuju.
0: Tak jo, ahoj. Nedýcháš,
3: tak jo, ahoj.
0: Ty normálně nedýcháš.
3: Nedýchám.
0: Tak vidíš, že máš štěstí v životě, teďka se to podařilo. Prolomili jsme to společně.
3: Jo, díky moc.
0: Měj se krásně, hezký den ti
3: taky.
0: Přeju. Ahoj, pa.
3: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 5000 korun jsme rozdali na rádiu Kiss ve státní svátek. Gratulace naší posluchačce Lucce a teďka už další muzika, no a samozřejmě po víkendu další prašule.
1: 7-7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.

0: Aha, aha, čtvrt na 8 ráno posloucháte Radio Kiss a pokud se probouzíte právě teď a říkáte si, jestli vám něco už uniklo, co bylo v našem éteru, tak dneska už jsme rozdali 5000 korun v soutěži 7 v 7. Na hrací kostce padla pětka, vynásobili jsme tisícem a rozdali jsme 5000 korun. Ale tímto, přátelé, nekončí, protože těch soutěží nás čeká ještě Habakuk dneska. Dokonce budeme hrát o voucher na tenisky od teniskožrouta.cz za 10 000 korun. Finálová cena tohoto týdne 10 000 korun na tenisky, nebo chcete-li na kecky, každý tomu říká jinak, ale tenisky samozřejmě v hodnotě 10 000 korun si můžete vybrat třeba jedny pořádný, anebo třeba dvoje, troje, čtyři a případně si připlatit, ale každopádně desítka, ta půjde do vás mezi 9 a 10 hodinou. No a to není všechno, protože Lunatic a Verona chystají společné vystoupení, budou vystupovat v Kamenici u Prahy už v červnu a já na tuto skvělou show, kde mimochodem já a Roman Anděl děláme DJe, tak mám pro vás volňásky. Tak i na ty se dostane v průběhu dnešního dopoledne. Tak si vlastně říkám, ještě, že je dneska v těch obchodech zavřeno, že máte aspoň čas poslouchat a soutěžit, protože jinak byste šli nakupovat rohlíky, máslo, co já vím, mlíko, čerství věci prostě, ale takhle v obchodech zavřeno, tam je špunt, tudíž nám nezbyde nic jiného, než se bavit tím, co vysílá Radio Kiss. Tak vám přeju hezké dobré ráno, no a jestli máte třeba nějaký tip, kde koupit čerstvý rohlíček, nebo nakoupit, co je potřeba, třeba existuje nějaký takový obchod, tak se klidně ozvěte, protože rádi poradíme našim posluchačům. Je mi úplně jasný, že se někdo teďka budí a říká si, tyjo, já jsem si nenakoupil, co budu dělat, tak třeba poradíme i v tomto smyslu. Hezké dobré ráno, tady je Kiss, já jsem Martin Hovorka, Farao jako další.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Pokud jste naladili Radio Kiss, nemůžete mít bad day, jak zpívá Daniel Potter. Je 7.24, posloucháte Radio Kiss. Zatím jediná posluchačka, která byla dnes s námi v éteru, je posluchačka Lucka, která si odnesla 5000 korun ve hře 7-7. Ale co vy ostatní? Je tam někdo na druhé straně? Já si myslím, že bychom teďka měli jen tak jako prolustrovat telefonní linku 210 323 323. Klidně jenom tak jako zavolejte, jak se máte. Přece jenom to je taková víkendová rubrika kolem 7 hodiny, že mi voláte a snažíme se si to udělat hezký, takový hezký start dne. Tak přátelé, podíváme se na vlastně jedny z prvních posluchačů nového dne, teďka přímo živě v éteru. Kdo pak je s námi? Ahoj.
1: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, jak se máš po ránu? Pověz nám to všem.
1: Tak perfektně.
0: Dobrý všechno.
1: Před chvílou jsem stál, za chviličku jedu do Prahy na motorce, takže pohoda.
0: Takže to je jako zábava, jedeš li do Prahy na motorce.
1: Jo, určitě, určitě.
0: A co tě čeká v Praze?
1: V Praze tam jedu právě s kamarádem, který si jede taky pro motorku, takže jo. Ho tam vezu, tak si uděláme výletek.
0: Tak hlavně opatrně, kluci, ať se vám to nesmekne někde, pršelo v noci.
1: Já vím.
0: Jo, opatrně, taky se mi to smeklo, ne na motorce a na kole, člověče, ale to je podobný. Tak jo, tak ahoj.
1: Tak jo, čau. Měj se.
0: Krásné ráno, zdravíme nejen motorkáře, ale třeba i někoho dalšího, kdo pak je s námi, čau.
2: Ahoj, tady Marina, zdravím do Kisu.
0: Odkud jsem nám, Marino, odkud nám voláš?
2: Jsem tady kolem Prahy ze středních Čech, okolí Slap.
0: A co tě čeká o víkendu? Jestli jsi na Slapech, já bych možná i nějakou už jako třeba koupačku, co?
2: No, zatím to počasí nevypadá na koupačku. A
0: jaká je voda schválně ve Slapské přehradě?
2: No, tak jsem tam ještě letos nebyla, ale voda v bazénu u nás zatím nevypadá na koupačku.
0: Tak voda v bazénu bude rozhodně teplejší než voda v přehradě, si myslím.
2: No, jasně.
0: A jestliže není voda v bazénu na koupačku, tak to v přehradě už vůbec nebude ještě.
2: No, samozřejmě.
0: No. Tak ti přeju hezký víkend a přeju, ať se co nejdřív zahřeje bazén, ať máte zábavu s celou rodinou.
2: Tak moc děkuju a chci pozdravit všichni, kdo teď poslouchá, jste nejlepší rádio, fakt vás milujeme všichni tady v rodině.
0: Děkujeme, zdravíme na Slapy, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: A do třetice, kdo pak s námi vysílá po ránu, čau.
3: Dobré ráno, Martine, tady Jana.
0: Musím se tě, Jano, zeptat, neplánuješ přijet do Ostravy na Mejdan, na Kiss Party, mega Kiss Party?
3: Já jsem byla minulý rok, bylo to strašně super, ale teďko mi to nevyšlo.
0: Já jsem si řekl, jsem vyschlo mi v hrdle, já jsem si myslel, že budeš říkat. Byla jsem minulý rok a bylo to strašný.
3: Ne, bylo to fakt super.
0: Ty jak jsi řekla to slovo strašný, tak mě úplně hrklo ve mně a bylo to strašně super, tak to máme radost.
3: Vy jste super radio a máte ty 90, ty písničky, jako to je moje mládí.
0: A nerozmyslí si to, my bychom tě rádi viděli.
3: No, já bych vás taky ráda viděla, ale já mám povinnosti. Já si vás budu sledovat na telefon.
0: Musíš nás sledovat na Facebook, Instagram, já věřím, že tam nějaký fotky a videa se objeví z Ostravar Areny.
3: Já to mám sice kousek do Ostravy, 15 kilometrů, ale letos mi to nevyšlo.
0: Tak kdyby náhodou, hele, rychlý rozhodnutí, vstupenky budou na místě, takže tě čekáme.
3: Jo, Martine,
0: kdyby náhodou. Nevíš, co se může ještě udat o víkendu, udít.
3: Přesně tak.
0: Tak jo. Tak se mě krásně a zdravíme tě. Ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: No a my jsme tady s vámi a jak to tady padlo, Ostrava, to je téma tohoto víkendu, protože nás čeká první letošní Kiss Party, navíc to bude mega Kiss Party a bude to v Ostravě. Detaily si povíme za malý moment. Radio Kiss.

Dobré ráno, tak a je to tady. Je tady ten víkend, kdy nás čeká první a letošní Kiss Party, bude mega a bude to v Ostravar aréně a bude to už zítra 9. května. Ano, Radio Kiss se přemístí do Ostravar arény, kde na vás chystáme velký 90-kový mejdan, protože nejenom DJové a moderátoři Rádia Kiss, co milujou tuhle muziku, ale hlavně bude tam i víc jak 10 hvězd právě z 90. let, které jsou součástí našeho playlistu. Těšit se můžete na Two Unlimited. Eiffel 65. Sondoval jsem mezi kolegy, na koho se těší nejvíc oni, tak padalo jméno Venga Boys. Co tam bude ještě dál? Lou Bega, Milli Vanilli, Fun Factory, Rednecks, Corona, Masterboy, Luna, no teda, a taky britský boyband skupina Blue. Tak si je pustíme. Právě oni, Blue, Britové, přijedou a vystoupí v České republice. Poprvé dokonce

britský boyband skupina Blue letos po novém roce vydala po mnoha letech novou desku a já si myslím, že i nějakou písničku z tohoto nového alba představí v Ostravě. Samozřejmě zazní ty jejich největší pecky a že jich bylo. A já si myslím, že až to uslyšíte v Ostravar aréně, tak si vzpomenete na přelom 90. a milénia, kdy kapela Blue okupovala hitparádové žebříčky. Takže přátelé, zítra Mega Kiss Party, čekáme na vás v Ostravar aréně. Důležitá informace, celá show startuje v 17 hodin. Ve 4 hodiny se otevírá hala. Ta show pojede až přes půlnoc, takže je to opravdu dlouhý, je to nabitý. Byla by škoda, kdybyste u toho nebyli. A ještě důležitá informace, vstupenky budou také na místě i na vás, na ty, co se na poslední chvíli rozhodnete, jsme mysleli, takže vstupenky budou na místě a doufáme, že přijdete a že si užijete nejenom ty hvězdy 90, ale i DJ a moderátory Rádia Kiss, protože celý tým Kissu se přesouvá do tohoto krásného místa, do Ostravy. Takže přátelé, už zítra 9.5. Teď další muzika. David Guetta má aktuální věc, má novinku Die Living a my si dáme na Kissu právě teď. Dobré ráno. Radio Kiss.

A tohle to už je DJ Sammy na vlnách Rádia Kiss. Bude 8, ale ještě než se mrkneme na čerstvou dopravu, tak se podíváme na jeden podfuk. Přátelé, pojďme se podívat na to, jak se dá vydělat klidně i 750 000. Ovšem, riskujete, že vás potom vezmou do pout a půjdete pěkně do chládku. Tak jeden Američan vymyslel plán. Všichni víme, že když si koupíme nějakou věc v obchodě, ideálně přes internet, že tam je nějaká doba, tuším, že měsíc, 14 dnů, kdy to můžeme vrátit do zboží, říct, hele, my odstupujeme od kupní smlouvy, nechte si to, vraťte si to, vemte si to, vraťte mi peníze, hotovo 20. No a tady ten muž přesně na tom postavil svůj fígl, kdy si kupoval stavebnice Lega. Doma se snažil o to, aby tu krabici co nejšetrněji otevřel, aby víceméně nebylo vidět, že byla otevřená. Z té krabice vybral nejcennější součástky a pak tu krabici zase zavřel, odnesl do obchodu, řekl, ještě co udělal, to je důležitý. On tam místo těch součástí ukradených, dal těstoviny. Klasický špagety, těstoviny, zavřel krabici, šel s tím do obchodu, řekl, odstupuji od smlouvy, vemte si to, vraťte mi peníze. No, a oni to samozřejmě prodali dalšímu zákazníkovi, který když si to koupil a doma otevřel, zjistil, že v krabici Lega má nejenom nějaký pár čudliků, ale že tam hlavně má ty těstoviny. Ono to totiž, když se s tím rachtalo a bylo to zavřený, vydávalo stejný zvuk ty těstoviny jako ty kostky Lega. Samozřejmě ukrad těch krabic mraky, zhruba hodnota 750 000, pak přišla domů k němu policie, zjistili, že tam jsou ty ukradené součástky, ty drahé součástky Lega, plus tam má všude těstoviny, jak to tam cpal do těch krabic. Takže šel do chládku, no. Ale jako plán dobrý samozřejmě, akorát už to úplně dokonce nedotáhnul. On bude mít podle mě, on chtěl podle mě Lego al dente. Lego al dente. Tak dáme si Chainsmokers a Coldplay a míříme k 8 hodině. Vám všem dobré ráno.

0: Za chvilku bude 8, je potřeba se podívat na silnice, ten největší nával aut odjel už včera, přece jenom prodloužený víkend, tak a jak to vypadá teď?
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jedete-li po dálnici D11 z východu na Prahu, tak na 5. kilometru u sjezdu na Úvaly máme hlášenou havárku osobního vozidla. Problémy hlásí také tak Zvyškova na Olomouc, dálnice D46, za sjezdem na Ivanovice srazil osobák zvěř. A podobný problém, další sražená zvěř je na hlavním tahu z Chomutova na Prahu u Postoloprt. Dávejte pozor, dejte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky. Best of

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISSu.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
3: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
4: Posloucháš Kiss?
5: Radio Kiss.
4: Tak ho i sleduj
5: na Instagramu,
4: YouTube
5: a Facebooku.
4: Radio Kiss počasí.
6: V Praze a středních Čechách bude během dne oblačno až zataženo, místy přehánky. Odpoledne a večer ovšem začne srážek ubývat a postupně bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Pro KISS Lucie Sinková.
7: A ještě jedno jméno, to moje, já jsem Martin Hovorka, odbyla 8. hodina, před námi jsou i 17 nebo Swedish House Mafia, ať máte hezký sváteční den.
8: To nejlepší. Od 90. let.
9: Kiss.
8: Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Díky, že ladíte Radio Kiss i ve státní svátek, je 8. května, probouzíte se a my máme už 10 minut po 8. hodině. A protože je pátek, tak my samozřejmě držíme tu tradici, že nás čeká i náš hudební speciál, který vysíláme vždycky v pátek. Víte? Už byste měli vědět, protože už tento pořad běží téměř rok. Best of Millennium. Největší pecky, které bodovaly po roce 2000, vám hrajeme pátek co pátek večer po 18. hodině a jsou tam fakt špeky, fakt libový kousky. Koukám se, co dneska vám bych chtěl zahrát a víte, co vám to prozradím teď. Pokud naladíte Radio Kiss dneska večer třeba u grilování nebo u nějakého přesunu autem, budete cestovat, tak se dočkáte takových legendárních pecek jako od Bahamen. Budeme hrát i Justina Timberlakea. A po roce 2000 bodovala i řada domácích pecek, jako třeba Boreček. Tak takováhle hudební nálož vás čeká dneska večer na Kissu v 6.
1: A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.
0: A teď aktuálně. Zavolejte vaše děti, protože to se mi bude líbit. Tady jsou Hunter X a Golden na Kissu.

0: Posloucháte Radio Kiss, bude 8:30 a pokud plánujete nějaký výlet a ještě nejste úplně rozhodnutí, tak co třeba taková pražská zoologická zahrada, protože jaro v pražské zoo a nejenom v té, ale i v ostatních zoologických zahradách je vlastně nejhezčí období. Tu procházku po zoologických zahradách totiž zpestřují narozená mláďata a návštěvníci tak můžou koukat, jestli někde neuvidí nějaké mládě a je to o to zajímavější procházka. V těchto dnech při návštěvě zoo například mládě hříběte koně Převalského, je to v expozici Goby, taky tam mají vzácného klokánka krysího, opět mládě, to je Darwinův kráter, to je ten pavilon, kde to uvidíte, a mají tam i mláďata velbloudů, surikat, a to všechno k vidění ve venkovních výbězích i pavilonech. Takže přátelé, jaro do pražské zoologicky přeslo nejenom hezké počasí, ale vypadá to, že i baby boom. Taylor Swift za malý moment, teď už Roger Sanchez.
1: Kiss, Radio Kiss.
0: A jestli máte i vy nápad, kam vyrazit v průběhu prodlouženého víkendu, dejte nám vědět přes hlasovku Radia Kiss. Zavysíláme si společně o tom.

0: Kiss Active Weekend.
1: Bude půl deváté a protože jsou před námi celé tři dny volna, tak by bylo dobrý si říct, kam se dá vyrazit, kde se něco děje a kde by stálo něco za to navštívit. Tak pojďme se právě teďka podívat s Terkou na jedny trhy plný dobrot.
2: Vyražte dnes na jesenické trhy s regionálními potravinami, řemesly a zajímavými produkty z Jesenicka i širšího okolí. Součástí akce je doprovodný kulturní program i dětská herna.
1: Děkujeme za pozvánku. Jesenické trhy. Terko, ale ty jsi nám neřekla, kde to je, ty jesenické trhy. Jako v Jeseník, asi ano, město Jeseník. Na Masarykově náměstí jsem dohledal, takže přátelé, tam můžete vyrazit právě dnes a dát si spoustu dobrot právě z Jeseníků. A já bych vás pozval rád do Studenky, kam se dneska v průběhu večera přesunu. Studenka, to je to město, jak tam byl ten přejezd, ten vlak, jak tam měl tu nehodu. To víme, ale já tam nebudu přímo u toho kolejového přejezdu, já tam budu o kus dál, kde je klub Vagón. A v tom vagónu, dneska v tom klubu ve Studence, dělám diskotéku. Je to vlastně zhruba 15-20 kilometrů od Ostravy, tak si můžete udělat výlet i vy, Ostraváci, nebo z Olomouce. Prostě těším se moc na vás, na Moravu a budeme si dát pecky z 90. z milénia, prostě muziku, na který jsme vyrůstali, prostě DJ show se vším všudy. Takže dneska klub Vagón, Studenka, strašně moc se na vás těším. Vy, milí a drazí posluchači Rádia Kiss. A k tomu skvělá muzika od nás teď. Teď už Ava Max, čekají nás i z 90. Max a pecka Getaway. A jestli máte i vy nápad, kam vyrazit během prodlouženého víkendu, dejte vědět přes apku Rádia Kiss.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
2: Neo a Akon. Neo a Akon. Dvě hvězdy světového R&B. V jeden

0: když jdu na kroužky. A není čas, kdybyste nejeli bomby. Jen tak dál, stanej rádio.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Nemůžete tam mít takovýhle bomby hned po ránu. Tady přede mnou skáčou 4 auta, protože řidiči tam hupsají a trsají do té vaší vypalovačky. Neblázněte.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss. Já jsem tady po ránu říkal, že dnes jsou zavřené obchody a ptal jsem se, kde případně se dá sehnat, já nevím, pečivo, kdyby někdo potřeboval čerstvé, jestli máte nějaké tipy, a hnedka přišel tady nápad, kam si zajet pro čerstvý rohlíky dneska, 8. května.
1: Ahoj, tak jestli chcete čerstvý pečivo, tak si zajete do Německa, protože v Německu státní svátek jako konec války nemají. Mějte se, Milan, čau.
0: Je to tak, konec války dneska. No, pozor, přátelé, to je dost jako zajímavý, co jsem teďka slyšel v týdnu. Slyšel jsem rozhovor dvou holčin. Kolik jim mohlo být? Já nevím. 16 let třeba. 16, 17 let. V tramvaji si povídali a říkala ta jedna: tyjo, v pátek bude volno. Ona: nekecej, v pátek bude volno, fakt, nejdem do školy, jo. No, v pátek bude volno. A ona říká: a to vlastně nějaký stát, jako svátek asi, že jo? Ona říká: no, je svátek. A teď vlastně se nemohli shodnout na tom, jaký dneska svátek je, co je dneska za ten významný den, jo, za ten státní svátek. A ta jedna říká: tyjo, to je jak bude volno, jak budeme do té školy, to je ten státní svátek Den matek. A ona říká: jo, to bude asi ono, to k tomu jsme koupit, mám kytku toho 8. v pátek, teda až nepojeme do školy. Takhle se regulárně bavili v tramvaji holky. Já jsem jako nevěděl, jestli se mám smát, anebo jestli mám, já nevím, něco jim říct, jako jestli by třeba si nechtěli zopakovat historii, nebo nějak si připomenout. Chápu, že pro ně to je prostě tisíc let zpátky, co se stalo tenkrát v tom roce 1945, ale asi by to jako každý z nás tak nějak jako měl vědět a tušit, no. Takže dneska, přátelé, rozhodně není den maminek, kvůli tomu dneska nejsme doma. Ale můžeme si zajet pro rohlíky do Německa, to je samozřejmě taky dobrá jako message tohoto vstupu. 8.40, dobré ráno, hrajeme Subfocus a tahle pecka vám určitě udělá radost. I'll wait.

0: Já už jsem, přátelé, pochopil, proč si to ty holčiny spletly. Oni si mysleli, že dneska jsme doma proto, že je svátek matek. Ono je dneska konec války, ale... Ale svátek matek bude taky, a to druhou květnovou neděli, která vychází na 10. května, tedy za dva dny. Tak si jsme si to ujasnili, je 3:49 a na Rádiu Kiss hrajeme další muziku, teďka Offspring.
1: Rádio Kiss, to nejlepší od 90. let.

máme bezmála 9. hodinu. A představte si, že Instagram tento týden zřejmě provedl čistku fejkových účtů a z několika dost jako výrazných instagramových profilů zmizely miliony sledujících. Nejvíce jich tak ztratil třeba Cristiano Ronaldo. Tomu zmizelo něco jako 13 milionů sledujících. A pak taky Selena Gomez i Ariana Grande přišli o dost výraznou část svých followerů. Tak jen taková slovo otázka do pranice. O kolik followerů jste přišli vy? Jo, kolik jste tam měli těch fejkových účtů, kteří vás sledovali? Já jsem zjistil, že jsem přišel jenom o dva. Dva kusy. Že jsem si říkal, že mě tím pádem sledujou samý reální uživatelé, což je dobrý. Takže kdybyste chtěli i vy být součástí mého Instagramu, fotky z cestování, fotky z Mejdanu a tak dále, Instagram Marty Hovorka, klidně se jukněte. A naopak, sice Cristianovi ubilo, ale Ronaldovi ubilo, ale mě může přibít. Je to jenom na vás. Ale hlavně pozor, já se strašně těším, protože o víkendu tam budu cpát všechny věci z Ostravar Areny, z Kiss Party Live, z Mega Kiss Party a tam budou zákulisní věci, přátelé, to jen tak někde neuvidíte. Radio Kiss. To nemá ani

doufám, že až se po 9. hodině spojíte s námi se správnou odpovědí a získáte 10 000 korun, tak budete taky dělat. Máme pro vás voucher v hodnotě 10 000 korun na tenisky, na libový tenisky, který jen tak někdo nemá. Budeme soutěžit už po 9. hodině s webem teniskožrout.cz. Tak držím palce, abyste si cenu odnesli právě vy. Zatím neprozradím otázku, zatím jen tak prostě kroužíme kolem tohoto webu. Tak tam jukněte, co všechno za krásný tenisky tam mají a třeba 10 000 korun vám udělá radost, abyste si několik kecky taky pořídili. Na KISu Nelly a Kelly.

0: po roce 2000 a drtila hitparádové žebříčky několik ne týdnů, ale rovnou měsíců. Nelly a Kelly Rowland, písnička Dilema. 9:00 je tady.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A v tento okamžik už vyrážíme dálnici D1, kde máme špunt, kde pak?
2: Dojde z Prahy na Brno, tak na mostě Šmejkalka je teď čerstvá nehoda a kolona je cirka 1 kilometr.
0: Kolona, kilometr zatím dobrý, ale aby se to nenatahovalo, víte, jak to tam probíhá na tom mostě Šmejkalka v rámci těch oprav. Wow! Tak přátelé, pojďme ještě do západních Čech, i tady máme problém, kde pak?
3: Ahoj, na trase Plzeň-Klatovy v Lužanech, bagrista kopnul asi plyn, jsou tam hasiči, policajti, řídí se to kyvadlově.
0: Díky, že s námi vysíláte a jestli víte i vy o nějakém dopravním svátečním zádrhlu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.

0: KISS počasí.
1: V Praze a středních Čechách bude během dne oblačno až zataženo, místy přehánky. Odpoledne a večer ovšem začne srážek ubývat a postupně bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Pro KISS Lucie Sinková.
2: Bylo 9 hodin, tady je Rádio KISS, já jsem Martin Hovorka a mám pro vás voucher v hodnotě 10 000 korun, buďte s námi.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Rádio KISS.
3: Be happy.
4: Yes. It is not that funny.
5: That's not that funny.

0: 10 tisíc korun. Přátelé, voucher na boty v hodnotě 10 tisíc korun. Je to tady nachystané, ale všechno postupně.
1: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
0: Tento týden na Rádiu Kiss probíhá velká soutěž z teniskožrout.cz, což není žádný další normální a nudný e-shop s botami. Je to místo pro všechny, kteří nechtějí zapadnout do davu. Je to loviště unikátů, unikátních modelů. Místo, kde najdete tenisky, které z obchodů zmizely dřív, než se si jich vůbec všimli. Mají tam speciální edice, limitované kolekce, dávno vyprodané modely, archivní kousky, které se v Česku skoro neseženete, nikdo je nemá a hlavně těžko se schánějí. Dokonce i boty, který navrhoval Snoop Dogg, tam mají v repertoáru na teniskožrout.cz. Tak tam koukněte a vyhrajte si voucher na nové kousky do vašeho botníku. Dneska hrajeme o hlavní výhru tohoto týdne. Je to voucher v hodnotě 10 tisíc korun. Vaším úkolem bude najít správnou odpověď na webu teniskožrout.cz, tak tam zamířte na teniskožrout.cz. Za malý moment uslyšíte i soutěžní otázku, no a protože se bavíme celý týden o teniskách, rozdáváme vouchery na tenisky, tak se nabízí jedna písnička. Na tom webu mají neposlušné tenisky. A my si tu písničku zahrajeme a naladíme se na to, že už za malý moment dostanete soutěžní otázku.

0: Až teď, a říkáte si, tyjo, co to hrajou? My hrajeme písničku o teniskách, protože soutěžíme s teniskama. Rozdáváme voucher na tenisky od Teniskožrouta za 10 000 korun. Tak jdeme na to.
1: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
0: Tak přátelé, to tady voucher v hodnotě 10 000 korun. Pojedeme to celé jako celý týden přes apku Rádia Kiss. Takže to, že voláte, přátelé, nic neznamená. Já potřebuju, abyste vzali do ruky mobilní telefon a poslali správnou odpověď přes naší apku. A tu odpověď, tu správnou odpověď dohledáte na webu teniskožrout.cz. Protože to je finálová cena v hodnotě 10 000 korun. Ta otázka je trošku náročnější, ale tu správnou odpověď na teniskožroutovi najdete. Takže přátelé, teniskožrout.cz a pojďme na otázku. Jste ready? Jste připraveni, kysáci? Jedny z nejikoničtějších tenisek na e-shopu teniskožrout.cz se jmenují Nike Dunk Low Off-White. Nike Dunk Low Off-White. Bylo jich vyrobeno pouze 50 kusů na celém světě. Teniskožrout jedny tyhle tenisky má a nás zajímá, jaké číslo páru Teniskožrout má skladem. Jaké číslo páru Teniskožrout má skladem těchto exkluzivních tenisek, které se jmenují Nike Dunk Low Off-White, kterých bylo vyrobeno pouze 50 kusů na celém světě. Odpověď je na našem webu teniskožrout.cz. Čekám na nejrychlejší odpověď. Jakmile dorazí sem k nám, tak to dáme do éteru a ten dotyčný nebo dotyčná si odnese voucher v hodnotě 10 000 korun na nákup tenisek na teniskožrout.cz.
2: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: Radio Kiss.

prostě boty, které z běžných obchodů zmizely dřív, než jste si ji vůbec všimli. Speciální edice, limitované kolekce, dávno vyprodané modely, archivní kousky, které v Česku skoro nikdo nemá a velmi těžko se schánějí. A my se dneska bavíme o limitovaných botách, které se jmenují Nike Dunk Low Off-White. Ten název je důležitý, protože ten hledáte na stránkách teniskožrou.cz. Jedná se o limitované tenisky, které vznikly v kolaboraci s fashion značkou Off-White a tu měl pod vedením již zesnulý umělec Virgil Abloh. A tento sběratelský kousek, přátelé, si představte, byl vyroben pouze v 50 kusech po celém světě. Bylo vyrobeno pouze 50 kusů na celém světě těchto tenisek Nike Dunk Low Off-White. Každý ten kus má svoje číslo. 1, 2, 3, 10, 15, 30, 50. Jo. A jedno to číslo toho páru má tenis kožrout skladem. Mají to očíslovaný. A to číslo my hledáme. A vy jste ty tenisky našli, ale vy píšete, jakou mají velikost. Není to 42,5. Takhle, je to 42,5, to je pravda, ale to číslo ty boty mají to konkrétní 1 až 50. A to my hledáme, přátelé, to je ten kámen úrazu. Takže se tam ještě jednou podívejte pro jistotu. Projďte ty stránky teniskožrou.cz, neposílejte mi velikost těch bot, to mě nezajímá. Já chci to číslo toho konkrétního exkluzivního páru, který má teniskožrou.cz ve své nabídce. Jedny z těch 50 exkluzivních bot. A já věřím, že už po půl desáté to rozsekneme a jeden z vás si odnese ten voucher v hodnotě 10 000 korun.

0: Bude půl desáté, jsou to nervy, ale 10 000 korun nerozdáváme každou hodinu v našem vysílání, takže přátelé, po půl, až dohrajou Tayo Cruz a Alesso, tak jeden z vás získá voucher 10 000 korun na tenisky.
1: Radio Kiss přijede do Ostravy.
2: Už 9. května
1: na Mega Kiss Party. Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend. Two Unlimited.
2: Venga Boys.
1: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd, nejen 90.

0: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Okamžik už jde do tuhého, protože je na spadnutí rozdání voucher v hodnotě 10 000 korun. Celý týden soutěžíme s...
1: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
0: Je to tak a právě na tomto místě seženete tenisky, jaké nikde jinde nemají. Je to místo, kde mají speciální edice, limitované kolekce, dávno vyprodané modely, archivní kousky, prostě ty boty, ty tenisky, které v Česku skoro nikdo nemá. Velmi těžko se schánějí a na teniskožrout.cz tyto exkluzivitky seženete. A my se tu dneska bavíme o ikonických teniskách Nike Dunk Low of White, kterých bylo vyrobeno pouze 50 kusů po celém světě. Teniskožrout.cz jedny tyhle ty boty má. Mě nezajímala velikost těch bot. To mě nezajímalo. Mě zajímalo, jaký z těch párů 1 až 50 teniskožrout.cz má na skladu. Oni to mají očíslovaný. Každý ty vyrobený boty 1 až 50 jsou očíslovaný a jedno to číslo, jednu tu to vydání těch bot mají na stránkách teniskožrout.cz v tomto e-shopu, kde se můžete také objednat. Přátelé, miliarda odpovědí přišla. Mnozí z vás typovali právě tu velikost bot. Vy jste boty našli 42,5, tam skutečně jsou, ale to je velikost. Mě zajímalo to číslo té série, číslo z té série. A, přátelé, nejrychlejší správná odpověď z té miliardy odpovědí přišla od Vladimíra.
2: 31.
0: 31, wow. Je to tak. Takže Vladimír dostává voucher v hodnotě 10 000 korun. To je daný, ale já bych tomu Vláďovi přece jenom ještě zavolal. Ať ho slyšíme, já to číslo zavolám teďka, ze kterého přišla ta zpráva. Ať máme Vladimírovu radost v éteru. Snad nám to vezme. Čekej, to je napětí, člověče.
3: Ano?
0: Mluvím s Vladimírem.
3: Ano?
0: Vladimíre, jaký je to číslo?
3: 31.
0: Jo! Vladimíre, je to tam!
3: No díky moc.
0: Já mám radost, že budeš mít krásný boty, čověče. 10 000 korun na boty, to už si vybereš podle mě.
3: No to, já to spíš dám synovi, to je takový botník.
0: To je botník. Kolik má syn kecek, tenisek ve svém botníku?
3: Tenisek asi tak zatím jenom 3. Troje páry, nebo...
0: No ale
3: prostě slabota.
0: Desítečka příjemná, protože buď to koupíte jeden nějaký fakt jako exkluzivní pár, něco, co jen tak někdo nemá, no a nebo tam vyberete třeba prostě 3-4 páry, tam se můžeš nakombinovat to různě na teniskožrout.cz, tak já si myslím, že senátor bude šťastný.
3: Já si myslím, že jo, no. On teda stráví asi víkend s tím, že tam má vybírat co...
0: On bude vybírat celý víkend. A ty jsi strávil dnešní dopoledne tím, že jsi hledal správnou odpověď a šlo to rychle najít?
3: Prostě měl jsem rychlý prsty, no.
0: Vyplatilo se. Tak posíláme voucher v hodnotě 10 000 korun, měj se moc krásně a zase někdy na kysu naslyšenou, jo?
3: Jo.
0: Gratulky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak to byl Vladimír, výherce. My soutěžili jsme celý týden z teniskožrout.cz. Mrkněte, vyberte nějaký parádní boty na víkend, parádní tenisky. A pozor, důležitá věc, každý den i dnes mezi 12. a 1. hodinou, 12. a 13. hodinou, sleva 10% na papuče na teniskožrout.cz s kódem KIS10. Zadáte KIS10 a dneska mezi 12. a 13. sleva 10% na papuče na teniskožrout.cz, tak tam jukněte a udělejte si o prodlouženém víkendu radost.
4: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
0: Já si myslím, že když na tomto webu nakoupíte boty, papuče, tenisky, kecky, cokoliv, tak z vás budou beautiful people, jak zpívá Sia a David Guetta.
5: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

Čusťáky, Walkmany, Boomboxy. Osmdesátky nám dali styl, na který se nezapomíná. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Ladíte Rádio Kiss, ještě jednou gratulace Vladimírovi, který si odnesl voucher na tenisky v hodnotě 10 000 korun. To všechno od teniskožrout.cz a klidně si taky kupte nějaký hezký tenisky na tomto webu a vyražte v nich na prodloužený víkend.
1: Kiss Active Weekend.
0: 3 dny volna v tento okamžik odstartovali a my máme pro vás mraky tipů, kam se dá vyrazit. Dokonce i vy se nám ozýváte, kam budete mít namířeno, tak kam jde třeba Vlačka?
2: A my teď jedeme 5 rodin z Frýdku Místku a jedeme směr Průhonický park, Svatý Jan pod Skalou, Karlštejn, Beroun, Křivoklát, Rakovník, Zbirov. Mějte se krásně a už se těšíme na výlet a ať je Kiss, zítra to v Ostravě rozjeďte. Loni to bylo super, Vlaďka.
0: Je, pozor přátelé, důležitá věc, zítra v té Ostravě máme všichni krásný boty jednotně, jak nám udělal Tenisko Žrout. Normálně jsou to, je to kysácká edice, Radio Kiss Edition, boty od teniskožrout.cz. Zítra, už jsme to ukazovali na sociálních sítích, na Instagramu Radia Kiss, tak tam můžete mrknout. Ale zítra je uvidíte naživo v Ostrava aréně, celý tým v jedných botech, čověče, od teniskožrout.cz. Tás bude mela zítra, to snad nám je někdo nepošlapet, jo. V tom návalu tam. Takže ano, zítra Ostrava, Mega Kiss Party, 12 hvězd 90. let a k tomu celý tým DJů a moderátorů Rádia Kiss. Moc se na vás těšíme.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Ragagagva, já to ani neřeknu, člověče, Ragagabam, tak bylo jednoduchý, když Queen měli písničku Radio Gaga, to bylo jednoduchý na přečtení, ale tohleto, Ragagagam, Ragagabam, člověče, to je ale dobrý tohle, to je dobrý jazykolam. Markorn, dobře ty.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jo, že se tady úplně odrovnám, tady na názvu týhletý skvělý písničky, to jsem nečekal 10 hodin. Pojďme se podívat na problémy na silnicích, jsou a není jich úplně málo. Jedete-li z Prahy po dálnici D1 na Brno, tak na 20. kilometru začíná kolona, je to z toho důvodu, že na mostě Šmejkalka došlo k dopravní nehodě. Zdržení také na průtahu Brnem ve směru od Prahy na Ostravu a aktuálně víme o dopravní nehodě, která se stala na hlavním tahu z Jihlavy do Kolína. Před Čáslavy se srazila dvě osobní vozidla a ve směru od Jihlavy máme hlášeno zdržení kolem 10 minutek. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky. Best of Milan.

0: Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Radio KISS. Filmové tipy.
5: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance. Snímek vyprávějící o těžaři asteroidu, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z KISSu Katka Čepelíková.
4: Mrkni na web Rádia KISS. www.kiss.cz Radio KISS počasí.
6: V Praze a středních Čechách bude během dne oblačno až zataženo, místy přehánky. Odpoledne a večer ovšem začne srážek ubývat a postupně bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Pro KISS Lucie Sinková.
7: Odbyla 10. hodina, posloucháte Radio KISS, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás další muziku, teď už Happy People a Marky Mark.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

Magicky, ohromný hit v dobách milénia. Máme pár minutek po 10. hodině, posloucháte Radio Kiss a je šrumec na silnicích. Přece jenom 3 dny volna před námi, počasí má být poměrně hezký. Jako, minulý víkend bylo ještě líp, ale tohle to vůbec není špatný, teploty kolem 20, pršet by nemělo. Takže lidi odjíždějí samozřejmě a na silnicích je rušno. Teďka třeba čerstvá nehoda tady pípla Jeseníky. Hlavní tah Jeseník, Javorník, Lipová Lázně, příjezd do tohoto městečka. Nehoda v nepřehledné zatáčce. Tak a proč, pojďme se bavit teďka trošku jako seriózně, proč dochází k dopravním nehodám? Většinou, a to je přátelé, to převládá, nevěnování se řízení, jo? To je ten hlavní důvod, proč dochází k nejvíce dopravním nehodám. Hlavní příčiny telefonování za jízdy, psaní SMSek, ovládání toho infotainmentu, to znamená toho screenu, té obrazovky, kterou má člověk vedle volantu. Dokonce je třeba hádání s posádkou, nebo že člověk jen tak jako přemýšlí si o svém životě, takzvané snění, najednou bumbác, a jste v autě před vámi. A já vám, přátelé, za malý moment prozradím. Ale víte co, vy byste si mohli vlastně tipnout, to je zajímavý, byste si mohli tipnout, kdy se nejvíc bourá, v jaký den, hlasovka rádia Kiss, dejte mi vědět, kdy si myslíte, že se nejvíc bourá, v jaký den. A já vám pak i řeknu, v kolik hodin dochází nejvíce k dopravním nehodám. Tak to můžeme probrat za malý moment v našem vysílání. Každopádně, přátelé, plně se věnovat řízení, to je základní záležitost, pokud je člověk za volantem, a neřešit věci kolem, protože všechno ostatní počká. Důležitý je nezpůsobit dopravní nehodu a hlavně dojet v pořádku do cíle. Na Kissu Samfell, taky nás čeká Calvin Harris a vám všem přání skvělého dne. Radio Kiss.

0: Koukáte Radio Kiss, nepozornost za volantem. Jestli teďka sedíte a někam jedete a kroutíte tou kulatou lopatou, tak opravdu pozornost je potřeba, mobil odhoďte, ani neřešte, co tam máte na tom tabletu před vámi. Jestli řešíte něco s manželkou, s partnerkou, nehádejte se, nechte šoféra v klidu odřídit, pak si to všechno řeknete, bude prodloužený víkend. Ale já jsem se vás ptal, jestli si schválně typnete, kdy dochází k největšímu počtu dopravních nehod. Dokonce jsem říkal, že vám i řeknu ten čas, kdy se nejvíc bourá. Tak tady jsou vaše tipy, kdy si myslíte, že se nejvíce bourá?
1: No Martias, tak já si myslím, že to bude středa, protože pondělí by řekl každej. Takže za mě středa. A rovno vypálím ten čas, 10:00.
0: Středa 10:00, píšeme si, ale možná si právě měl říct to pondělí, což by řekl každý, protože víceméně ono to tak je.
2: Ahoj, já si myslím, že největší počet nehod je pondělí, mezi 8:00 a 9:00. Čau, Patrik.
0: Patriku, děkujeme za zprávu, ještě jedna hlasovka od vás, od našich drahých posluchačů.
3: Čau, tady Lukin. Hele, já si myslím, že nejčastější bouračky jsou pátek odpoledne, kdy už každý si myslí, že na chatě už přemýšlí, je kope záhon nebo dělá plot, natírá, míchá barvu něco a vůbec neřeší to, že ještě sedí v autě. Všichni jsou steklí, pospíchají, chtějí tam být co nejdřív a tak. No a pak si myslím, že pondělní rána, no, když se všichni snaží vrátit do reality, ještě mají hlavu na té chatě. Tak čus, Lukin.
0: Tak, Lukine. A vy ostatní, kdo se zapojili a typovali jste si třeba sami pro sebe i, nejvíce nehodové dny jsou pátek a pondělí. Přičemž ještě navíc z těchto dvou dnů se bourá opravdu pondělí, 20% nehod z celého týdne je právě v pondělí, pak ten pátek. Z časového hlediska nejvíce dochází k nehodám kolem 14:00. 14:00. Tak přátelé, dávejte si pozor na tyto časy, ještě pak ten další ohrožený čas 8:00 až 12:00. Takže přátelé, asi myslím, že to je jedno, jestli jsme v autě odpoledne, v noci, ráno, nad ránem, v podvečer, prostě dávejme si pozor, dávejme kolem sebe pozor, koukejme se, co se kde šustne, nevěnujme se telefonům, SMS-kám a tak dále. Opravdu, jak jsem říkal, to všechno počká a mějte na mysli, že opravdu pátek a pondělí, velký problém, dneska je konec konců pátek, jedete se na víkendy, tak ať se nic nestane, ať do svého dnešního cíle dojedete v pořádku a ať si můžete zpívat, ne že 2 roky jezdíte bez nehod, ale že celý život jezdíte bez nehod.
4: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak

0: Řidiči, moc vás prosíme tady za nás, za Radio Kiss, plně se věnujte řízení svého vozidla, jděte opatrně a užijte si prodloužený víkend. My vám posíláme do uší další muziku i za volant samozřejmě Jerry Halliwell.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: Na Kissu Timmy Trumpet, pecka Not a Place, za malý moment Silver nebo Gala a Freed from Desire. A taky byste mohli nějakou pecku z našeho kysáckého archivu vybrat vy. Dáme si sváteční jukebox, co vy na to? Už za 5 minut na Kissu.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2 000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5 000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na

0: Máme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-atelier.cz.
6: Yes. Come on.

0: Top! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, které už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Státní svátek s datem 8. května. Máme, přátelé, prodloužený víkend. Užíváme si ty prodloužený květnový víkendy. Ty milujeme, když to takhle krásně vyjde na pátek nebo na pondělí. V tomto případě to je pátek. Tak, máme radost. V každém případě, milí posluchači, my si dáme teďka jednu písničku podle vás. Zahrajeme jednu pecku tak, jak si nadiktujete. Co to bude? Ahoj.
1: Čo, Marťas, prosím tě, zahraj tam nějakou fajnou devadesátku pro všechny, kteří jsou v práci, aby zítra mohli jet do Ostravy na Megakiss Party. Moc se těším a pořádně to tam rozjedem. Čau.
0: Přijeďte do Ostravar Areny, už se na vás celý DJský tým a moderátorský tým Rádia Kiss těší a spolu s námi i hvězdy 90. let jako Corona, Rednex, Masterboy, Luna, Fun Factory, Venga Boys, Lowbega, Eiffel 65, Milli Vanilli a taky Two Unlimited. Tak nějaká fajnová devadesátka, která rozhodně zítra večer v Ostravar Areně taky zazní. Tak si dáme Get Ready For This, Two Unlimited. Vstupenky budou i na místě, tak neváhejte přijet. A celá show startuje v 17 hodin warm-upem DJů a moderátorů Rádia Kiss.

0: A pojďte všichni se mnou. Na na na na na na na na na na na na na. To by šlo, to by šlo, to by mohlo být lepší než originál.
1: Lepší než originál.
0: Takový netradiční úvod k rubrice, která nás provází naším vysíláním a na Radio Kiss jsme opět zpívali tento týden a protože je svátek dneska, tak jsme se rozhodli, že novou píseň odhalíme už ve čtvrtek, tedy před tím třídenním volnem. Včera se toho uchopil náš kolega, kamarád, který vysílá každé ráno od 6 do 10, Patrik Peltan. A vybral si, že upraví do své podoby písničku od Horký žestíže, od této slovenské kapely. Musel tomu trošku upravit i text, i refrén, protože přece jenom v té písni se zpívá něco, co by v tento okamžik se nesmělo dostat do éteru. Takže Mám v Číči na lehátku, to je verze Patrika Peltana, slavné písničky Horký žestíže. No a jak si tuto píseň představuje Patrik? Tak to si poslechněte právě teď. Já vám ji dám úplně celou, protože dneska je den D, kdy se obvykle pouští písničky z lepší než originál, tak tady ji máte.

0: ranní hokej sú Patrik Peltán si takto poradil s touto slovenskou klasikou. Přespíval to na Mám v Číči na lehátku. Co, bylo to lepší než originál? Já myslím, že ano. Že by si Patrik zasloužil palec nahoru. Hlasování probíhá u nás na webu po celý prodloužený víkend. Dejte si kiss.cz, hoďte Patrikovi hlas, dejte vědět, jestli lepší nebo horší než originál. A v pondělí v 7:30 ráno to všechno rozsekneme, aby se dozvíte, jak si tato písnička obstála mezi vámi.
1: Lepší než originál. Lady.

0: Lunatic a Verona chystají společné vystoupení, společnou show, bude to takový dvojkoncert a já mám pro vás dvě vstupenky, ale hlavně vám prozradím, kdy a kde to všechno proběhne. Zatím jen tak jako odhalím, že to bude v červnu, tedy zhruba za měsíc, no a všechno si povíme a vstupenky rozdáme po 11. hodině.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Problémy jsou na silnicích, už na výjezdu z Prahy po dálnici D1 je problém. Výjezd z Prahy hlásí od 11. kilometru nesouvislou kolonu a to až k mostu Šmejkalka. Tady si postojíte v kolonách zhruba kolem 20 minut. Jak to vypadá aktuálně u Brna, také víme. Ahoj.
2: Dojede z Prahy na Brno, tak v Brně je pomalu jedoucí kolona v obou pruzích, která začíná u výstaviště a končí na sjezdu na Bratislavu.
0: Problémy hlásí hlavní tah od dálnice D1 přes Benešov až k dálnici D3, tedy směr jižní Čechy. Silnice 3 před Benešovem hlásí kolonu a další silný provoz je pak u Votic, protože probíhají práce mezi Voticemi a Miličínem a tady to je na hodně dlouho, kolem půl hodiny v koloně. Tak to víme taky. A co ještě východní Čechy? Zdravíme.
3: Čau kecáci, kdo jedete do Litomyšle, z Mejta do Litomyšle, tak v Litomyšli na tom prvním kruháči u Vertexu, tak tam se zase kamion budou nejspíš odtahovat, tak se tam, tak to berte buď zadem, anebo vůbec úplně se vyněte Litomyšli.
0: Jeďte opatrně a díky za vaše zprávy.

0: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio KISS počasí.
3: V Praze a středních Čechách bude během dne oblačno až zataženo, místy přehánky. Odpoledne a večer ovšem začne srážek ubývat a postupně bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Pro KISS Lucie Sinková.
4: Ladíte Radio KISS, krásné páteční dopoledne vám přeje Martin Hovorka a dáme si muziku Vanessa Amarozy, čau!
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

posloucháte Radio Kiss, krásný pátek a vyplatí se i na státní svátek ladit Radio Kiss, protože to je jedna soutěž za druhou. Teď tu mám pro vás něco, co milují ti, kteří rádi chodí na diskotéky pod širým nebem, takzvaný na open air disco, protože už se nám blíží léto a budou se opět mejdany přesouvat ven z těch klubů. Tak přátelé, já bych tady pro vás něco měl, něco, co proběhne 12. června v Kamenici u Prahy. Verona a Lunatic naživo. Co tomu říkáte? Na louce vedle fotbalového hřiště totiž vyroste taneční prostor, kde se bude pařit na hudbu Verony. A taky na Lunatiky. A doplníme to i z Rádia Kiss, my DJové, protože do Kamenice u Prahy přijede 12. června Roman Anděl za ranní Kiss a za víkendové vysílání Martin Hovorka, to jsem já. Takže v této sestavě Roman Anděl, Martin Hovorka, skupina Verona a skupina Lunatic budeme v Kamenici u Prahy. V pátek 12. června startuje to v 19 hodin velká letní obrovská open air show plná hudby, tance a letní atmosféry. Mám pro vás dvě vstupenky. Dám vám je ještě v této hodině, ovšem je potřeba, abyste si počíhali v našem playlistu na Veronu, jakmile zazní Verona 210 323 323, nejrychlejší, kdo se dovolá, bere lupeny.

0: Quiz Active Weekend.
1: Nádherné dopoledne, 3 dny volna, 8. květen, to je ten první den z těch 3 volných dnů a byla by škoda sedět doma. Neválejte se na gauči, pojďte někam vyrazit. My bychom v tento okamžik to brali s tím lázeňským směrem do Luhačovic. Co tam?
2: V Luhačovicích dnes kysáci začíná akce otevírání pramenů spojená se zahájením letošní lázeňské sezóny a potrvá až do neděle. V plánu jsou koncerty, jarmarky a svěcení a ochutnávky pramenů. V sobotu a v neděli pak nebude chybět jarmark v ulici doktora Veselého.
1: No a kysáci, pokud byste chtěli dneska večer vyrazit za písničkou, tak já se v průběhu dnešního večera přesunu do Studenky, která se nachází zhruba 15 km od Ostravy, prostě je to, co by kamenem dohodil. A tam je klub, který se jmenuje Vagón. A tam se uvidíme naživo a já vám tam pustím ty největší pecky z 90. a z milénia a já doufám, že budete i trochu tančit při pátku. Takže Studenka, Vagón, tam se dneska v noci vidíme naživo. Strašně moc se těším tímto směrem na diskotéku. DJ House Cat, taky Milli Vanilli nebo Alexandra Sten, to si budeme hrát v tento okamžik a já vám přeju pěkný volný den.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáku. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Zítra večer v našem vysílání hudební speciál Horečka sobotní noci, kde vám DJ Bassliquor míchá ty největší taneční pecky od 90. až po současnost. A nás teďka čeká písnička hodně zásadní, která je pro mladé Srby. Hnedka vysvětlím. Dáme si Prodigy a písničku Breed, což je song, který vyšel až v roce 1996, ale tady ta písnička se hrála naživo už rok před oficiálním vydáním, a to v prosinci 95 v Bělehradě, kde se tehdy jednalo o první velký zahraniční koncert v Srbsku po rozpadu Jugoslávie a po vlastně částečném zrušení sankcí OSN. A tehdy přijeli právě do Srbska koncertovat Prodigy. No a mladáci z toho měli úplně jako svátek, já tomu rozumím, tam se nic nedělo, samý problémy v té zemi, a najednou se všechno tak nějak začalo fungovat normálně a přijeli do toho Prodigy. Tak to byl svátek, to bylo něco. Takže právě proto se pro mladou generaci v Srbsku tato píseň stala de facto kultovní skladbou poloviny 90. let. Pojďme si to dát. Prodigy a Breed právě teď na Rádiu Kiss.

Přesně jakouhle muziku vám vyhrává DJ Basslicker v sobotu večer na Kissu po 19. hodině v Horečce sobotní noci. Já vám už za malý moment budu hrát Veronu. Jakmile zazní, volejte, protože mám vstupenky na jejich vystoupení, které proběhne 12. června v Kamenici u Prahy.

0: Co pak nám to tady hrálo? Pár minutek před pravým polednem. Radio Kiss, kdo pak je na telefonu? Halo?
1: Ahoj, tady je Lucie.
0: Lucko, a ty určitě teďka odpovíš na otázku. Co nám to tady hrálo? Kdo pak nám to hrál?
1: Verona.
0: Správně, Verona samozřejmě, je to tam. Ty bys si asi chtěla jít na mejdan, víš, se mi zdá.
1: No, chtěla.
0: A víš, kde ten mejdan bude? No.
1: Prosím.
0: Víš, kde ten mejdan bude?
1: V Kamenici u Prahy.
0: Je to tak. A ty pojedeš z jaké dálky do Kamenice u Prahy?
1: Prahy.
0: Tak Tomáš, co by kamenem dohodil, to pojedeš na Velké ano. Popovice kolem pivovaru, tam je Štiřín, zámek a pak jsi v Kamenici u Prahy, kde je hřiště a hned vedle hřiště vyroste takový velký open air areál, kde na louce vystoupí Verona a taky Lunetik. Ano. Co je pro tebe víc, Lunetik nebo Verona?
1: No, tak vyrostla jsem asi na Lunetikách, ale teď samozřejmě poslouchám víc Veronu.
0: No, tak si to užiješ oboje, protože obě dvě kapely budou mít stejný prostor, Lunetik navíc s kapelou a Verona to vystoupení, který taky už je všem známý a který je nejlepší kombinace, to znamená Veronika Stýblová a Petr Fider. Je to tak?
1: Super.
0: A počkej, to pořád není všechno. Ještě tam bude za Radio Kiss Roman Anděl a já, Martin Hovorka. Jako DJové.
1: Perfektní.
0: To je show, to je 12. června v pátek po práci. Zveme všechny do Kamenice u Prahy. Ty máš svoje dvě místa jistý a ostatní tak si děkuji. Můžou vstupenky koupit samozřejmě. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Těšíme se moc na naši posluchačku i na vás. Kdo byste si 12. června udělali čas a cestu do Kamenice u Prahy na Veronu, Lunetik a DJe Radia Kiss. Mark Horn, 24/7, další muzika, kterou budeme nabízet. No a nebojte, i lupeny na Lunetiky a Veronu mít budeme třeba příští týden. Radio Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Čerstvé informace z našich silnic, pojďme do východních Čech, kde se ucpává konec dálnice D11 před kruháčem v Jaroměři. Tady to máme zhruba 10 až 15 minut v kolonách. Pokud vás čeká cesta z Prahy na Karlovy Vary, tak u Petrohradu se jezdí Kvadlově a ve směru od Prahy čekejte kolony kolem 20 minut. A ještě se tvoří kolona, a to do zužení kvůli stavbě nového mostu, a to na trase Turnov-Liberec, je to před Hodkovicemi. Možná tam stále dopravní nehoda, protože tudy teďka projela policie, píše naše posluchačka, tak hlavně za volantem v klidu a jeďte opatrně. Jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky. Best of

0: Velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
4: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky. A ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
6: Ako má člověk pri vás šoférovat? Jste boží.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
7: V Praze a středních Čechách bude během dne oblačno až zataženo, místy přehánky. Odpoledne a večer ovšem začne srážek ubývat a postupně bude jasno nebo polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
8: A já jsem Martin Hovorka a přeju vám skvělý poslech KISu. Bylo pravé poledne a dáme si Gigiho a taky Carly Rae Jepsen. Hezký pátek.
0: To nejlepší, od 90. let. KISS. Radio KISS.
9: Be happy. I'm

0: Ono už to bude zítra, ten Maiden Rádia Kiss v Ostravar aréně. Postupně se všichni DJové a moderátoři Rádia Kiss do Ostravy přesunou, abychom vám zítra udělali show, na kterou jen tak nezapomenete. A pomůže nám také víc jak 10 hvězd 90. let, víc jak desítka hvězd, které znáte 100% z našeho playlistu. A těšit se můžete na třeba Fan Factory, kteří s námi byli v Ostravar aréně i loni a tak nás bavili a i vás to jejich vystoupení, že jsme si řekli, že by bylo super, kdyby přijeli letos znovu. Takže budou i Fan Factory a věříme, že zazní písnička Dua Didi. Na místě bude i Low Bega, Eiffel 65, Two Unlimited, Wenga Boys, Blue a taky třeba Masterboy. Vstupenky budou i na místě, takže nemusíte teďka zákonitě do předprodeje, stačí dorazit na místo a v Ostravar aréně budou lupeny na místě. Hala se otevírá zítra v 16 hodin, show startuje v 17, tak tam buďte, ať nepropástěte začátek, protože už od 17. hodiny půjdeme do plných a pojedeme lehce přes půlnoc. My se tak těšíme, doufám, že i vy. Tady píše Míra Trávničková. Míra Trávničková píše, že už se řítí teďka na Ostravu, že to mají spojené s prodlouženým víkendem a že je čeká ještě zastávka v Beskydech. Přátelé, tak co může být víc? Užijte si to.
1: Mega, mega Kiss Party live v Ostravě.

0: skupinu Roxette v našem vysílání právě teď vystřídají i naši posluchači.
1: Kiss Active Weekend.
0: 3 dny volna, to se musí využít, to chce vymyslet nějaký hezký výlet, třeba se inspirujete i v našem vysílání, protože právě teď náš posluchač má namířeno do Kutné Hory.
2: Ahoj, tak my jsme se s rodinou dneska rozhodli, že vyrazíme na víkend do Kutné Hory. A
0: to je dobrý nápad, ale co tam?
2: Jedeme se tam podívat samozřejmě na Barboru, na Kostnici a nějaký borec tam odevřel Muzeum animovaných hraček, kde je prej k vidění Mickey Mouse z roku 1930, tak jsme na to strašně zvědaví, jak to tam vypadá. Určitě se tam stavíme, tak se mějte, ahoj.
0: Děkujeme za skvělý tip, no a přesuneme se do východních Čech, protože i v Pardubicích dneska bude hodně živo.
3: Pardubický zámek Kysáci dnes voní perníkem. Konají se tady slavnosti perníku a připraven je program pro celou rodinu. Co vás tady čeká? Jarmark perníku, medu a lidových výrobků, pohádky nejen o perníkové chaloupce, vyzkoušíte si zdobení perníčků a absolvovat můžete i kurz Baby Jagy v sedání na lopatu.
0: Co plánujete vy na páteční odpoledne, celou sobotu a celou neděli? Pochlubte se přes hlasovku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat, těšíme se na vás v našem vysílání a teďka už vám do uší posíláme další muziku. Faithless mají společnou věc s Bebe Rexha, jmenuje se New Religion a my vám ji posíláme teď z Kissu.

0: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Hele, stop! Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
2: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřáva. Pouze v kinech od 7. května.
3: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.
4: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po půl jedné a já bych v tento okamžik rád pozdravil všechny, kdo se v tento moment přesouvají už do Ostravy. Takhle nemusíte zákonitě do Ostravy, protože všude jinde na Moravě je krásně. Jenom v té Ostravě to bude zajímavější tím, že nás čeká Mejdan. Mega Kiss Party v Ostravar aréně. A představte si to, že do Ostravy míří i Veronika z Děčína. To je Děčín, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Verča s Vaškem se neskutečně těší, takže vás moc zdravím na cestu a kdo jako další ještě jede tímto směrem?
1: Ahoj, tady Eliška. Prosím, zahraješ nám Moravu od Vesny, protože teďko nejdeme sklad Rub na Moravu. Děkuju.
0: No tak jo, tak to se vyloženě hodí dát si tady vesničku. Jeďte hlavně opatrně, dojďte v pořádku a ať už budete dělat o víkendu cokoliv, moc si to užijte. Navíc 2,5 dne volna před námi ještě a má být solidní počasí. Tak užívejte ideálně s Kissem v uších. Radio Kiss.

0: překvapuje. Teď mi tady chodí takových zpráv, kolik lidí je teďka už za volantem a jedou na víkend na Moravu, po případě do Slezska, aby se potom zastavili zítra na Mega Kiss Party v Ostravě. A šíleně lidi se těší na ten boyband, britskou kapelu Blue.
1: Celý modrý.
0: Jsem zvědavej, kdo z nás, z moderátorů, přijde uvést kapelu Blue v modrým.
1: To by bylo vtipný.
0: Já třeba v zeleným bych tam šel. Vy všichni v zeleným v tu chvíli.
1: Hele, nevím, tak já nevím, jaký máte plány. Vy jste nikdo nic neotajnil, to je všechno jako tajný.
0: Je to tajný strašně.
1: Je to tajný.
0: Je to tajný. Já třeba do Ostravy jedu přenosovým vozem.
1: No tak to víme, to jako o tom žádná, ale každopádně zítra bychom se měli aspoň spojit jako.
0: No, budeme vysílat z přenosového vozu, to je jo? Jasný. No jasně, všechno bude. Přesně nemůžeme posluchače ochodit o moje vysílání dopolední víkendový, že jo?
1: No tak to jo.
0: Takže přátelé, Ostravar Arena, všechno se to tady jedou normálně. Manželé z Berouna jedou právě teďka po dálnici D1, neuvěřitelně se těší.
1: Tak. Ty blaho, to je taky docela štreka, ale no. Z Berouna. No, to je 4 kilíčka.
0: Ale to je, je to pro fanoušky. Je to
1: přesně,
0: pro fančmek.
1: Přesně.
0: Takhle se poznají fanoušci.
1: Přesně. Takhle. Kdyby si chtěl jet, nevím, na nějakýho DJ, tak klidně pojedeš až nahoru do Gdaňsku.
0: Dokonce koukám tady. Lidi jedou z Prešova 300 km Slovenskem, pak šup do Ostravy. Taky držáci.
1: No tak jako, hele, když to vezmeš tady té strany, anebo z Prešova, to zrovna.
0: Ale jestli máš z Berouna, Berouna Prešov, sedíme se v Ostravě.
1: Přesně.
0: Hele, jeden vlak vyjíždí z Berouna, druhý vyjíždí z Prešova, kde se potkají? Ostravě v Ostravar Areně.
2: Ostrava a hlavní nádraží. Prosím, vystupte.
0: Vítě vysílá po 13. hodině. Hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jo, a já přijdu večer na Millennium ještě. Dneska
1: jo,
0: pátek. Best of Millennium. Já bych zapomněl, člověče, ještě, že jo, to připomněl. No.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pojďme hodit ještě očko na silnice, jak tam to vypadá. Děkujeme za vaše info. Začínáme dopravu na D10.
2: Na D10, 6. kilometr, směr z Prahy na Mladou Boleslav. Borci vezou nějaký krabice na vozejku a lítá jim to, takže každou chvíli stojí a sbírají krabice.
1: Tak si můžete zahrát Tetris, ještě jedna doprava.
2: Ahoj kysáci, na D10, 6. kilometr, směr z Prahy na Mladou Boleslav. Borci vezou nějaký krabice na vozejku a lítá jim to, takže každou chvíli stojí a sbírají krabice. Takže jestli pojedou dál, tak se připravte, že tam takovýhle kluci šikovní budou jezdit.
1: A jukneme ještě dál, podíváme se do Prahy, tam se bouralo na Evropské a v Havířově dopravní nehoda na Těšínské ulici. Kdybyste z dopravy měli jakýkoliv informace, dejte nám vědět přes apku. Přejeme šťastnou cestu.

0: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Radio Kiss počasí.
3: V Praze a ve středních Čechách v noci polojasno až oblačno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 a během zítřejšího dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 20, na jihu kraje až 23 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
4: 3 minutky po 13. s váma na KISu Vítělesák, přeju fajnový pátek a dáme to nejlepší od 90. let, za chvilku Taylor Swift a ještě předtím Dr. Alban.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

Taylor Swift, Fade of Ophelia, u nás na Kissu 13.11, to je aktuální čas, doufám, že si užíváte páteční odpoledne, bude 100% stát za to, hlavně i díky vám dáváte tipy, kam na prodloužený víkend vyrazit, tak za chvilku dáme do éteru další kousek, no a k tomu všemu spousta jukeboxů, hudebních legend. Tyjo, teď mě tak napadá, že vlastně zítra, když je Mega Kiss Party v Ostravě, tak vždycky, když je nějaká takováhle akce, tak tady děláme v éteru trošičku bugr. A teď si vlastně vybavuju, že my jsme se vůbec na ničem tady nedomluvili. No já to nechám rozhodnout vás. Kdybyste zítra odpoledne chtěli trochu bugru, alespoň sestavený ze všech interpretů, který právě v Ostravě budou, tak dejte vědět přes apku. Můžem to zahrát třeba těm, co tam nemůžou vyrazit, anebo těm, co jsou na cestách. Verona, Lara Fabian a v tuhle chvíli i Mr. Don Omar a Lucenzo. Danza Kuduro. Pěkný odpoledne. Nepřeju.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kdybyste si chtěli třeba Veronu objednat na tenhle rok na nějakou vaší akci nebo městské slavnosti a tak dále, tak bohužel vás zklamu, protože na rok 2026 mají absolutně plno a nabídky přijímají až na rok 2027, tak se můžete v klidu rozhodnout, kam byste si je pozvali nebo tak. Já vás taky můžu pozvat na jedno zásadní místo, protože díky za vaše tipy, který sem posíláte, a konkrétně si uděláme takový malý výlet do Nového Jičína, kde slavnostně otevřel Pump Track, dneska otevřeno do 21 hodin, kdybyste nevěděli, co je Pump Track, tak je to prakticky takový uzavřený okruh pro jízdu na kole, koloběžce, skateboardu, bruslích a tak dále a tak dále. Tak kdybyste měli plány, dneska můžete do Nového Jičína. Třeba míříte někam jinam, stálo by za zmínku se o tom zmínit, rádi to pošleme dál. Nejjednodušší cesta, naše kysácká apka a to je všechno, co pro to musíte udělat. Dáme Rudimental, dáme Inu, Michaela Jacksona a v tuhle chvíli i Klas.

Když se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech, i takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě.

0: jednu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno
2: na Rádiu Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-ateliér.cz

0: legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ano, v sobotě opět patří horečka sobotní noci a míříme do Německa, odkud je, dá se říct, zpěvačka, protože ona je zároveň i velká sportovkyně a miluje jízdu na kolečkových bruslích. A řekla si, že by to jednou mohla zkusit jezdit na bruslích, u toho zpívat, dělat taneční kráce, tak skočila do tanečního hávu v soukromém životě Nicole Saft, umělecky Roller Girl. A je pravda, že její hudební vystoupení netrvalo úplně moc dlouho, začala v roce 1999 a skončila v roce 2003. Tak tady je připomínka roku 1999 v hudebních legendách na Kissu Roller Girl a Love You More. Užijte si to zpátky v čase.

0: než originál.
1: Ano, lepší než originál pokračuje i v roce 2026. Tenhle víkend má Patrik trošičku výhodu, protože je prodloužený víkend, ale důležitý je zmínit, že zkrátka tady se přespívává o 106. Je jedno, jestli je to dance, rock nebo popina, je to úplně jedno. A je pravda, že Patrik Peltán včera zamířil do vod, který mu jsou asi hodně blízký, protože si vybral tuhle věc. Úkol zněl jasně, abyste to rozhodli, jestli je to lepší nebo horší než originál. A to na našem webu kiss.cz. Výsledky v pondělí ráno v 7:30.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme taky na silnice, pojďme se podívat, kde se bouralo. Začínáme na D10, 10. kilometr ve směru na Turnov, další nehoda Jilemnice Kalcovská, Kopřivnice Obránců míru, Ostrava Plzeňská a v Praze v ulici Botanice. Šťastnou cestu!

0: Vážení, chci vám představit naší vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Rádio KIS počasí.
3: V Praze a ve středních Čechách v noci polojasno až oblačno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 a během zítřejšího dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 20, na jihu kraje až 23 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
4: No mohli bychom tam dneska odpoledne poslat nějakou pořádnou petelici, uvidím, co tady vyštrachám, ale dáme 100% Vonty, dáme i Masterboy s Teskysem, taky Svítil Lesákem. Hezký pátek přeju.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Tak, Let You Cam u nás na Kissu. Pojďme se podívat, co nás čeká, nemine, už za chvilku. Bychom si mohli zahrát podle vás, dáme další víkendový jukebox, telefonní linka 210-323-323 a nebo taky můžete nahrát zkaz přes naší kysáckou apku a dáme i tipy, kam můžete vyrazit. Dávám i hudební tipy, bude Scooter, budou Daddy Yankee a v tuhle chvíli i lehká troška Itálie.

0: Kiss Active Weekend.
1: Času je málo a během hodiny můžete stihnout navštívit Vyšehrad, Hlubokou, Lednici, Karlštejn, Ještěd, možná i Plzeň. Teď si možná klepete na hlavu, říkáte, co to je za blbost, za hodinu se to nedá stihnout. Dá se to stihnout za předpokladu, že vyrazíte do Mariánských lázní, do parku Bohemínium, protože tam jsou právě všechny tyhle ty významné stavby v takovém menším měřítku v zámeckém parku, takže to projdete a fakt za hodinku všechny ty významné Vyšehrad, Hluboká, Lednice a tak dále, můžu pokračovat, stíháte projít a připomenout si, jak opravdu to máme tady v Čechách krásný. Krásný to bude i hudebně, protože už za chvíli se těším na jednoho z vás na 210 323 323, případně naše kysácká apka a hudebně třeba Avicii a v tuhle chvíli i Alan Walker a Broken Strings.

0: KISS přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega KISS Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ano, k víkendu na Kissu patří i muzika dle vašeho gusta. Je tady další víkendový jukebox. Beru apku od Barči.
2: Ahoj, náš Kiss Active Weekend i v práci, protože chystáme kytice pro všechny maminky, které mají v neděli svátek. Takže nám prosím zahrají něco od Venga Boys, ať nám to rychleji utíká. A taky pro naši novou kolegyni. Tak vítej v týmu Clea Flowers. Díky tvé věrné posluchačky.
1: Tak zdravíme, musím teda zmínit, že vlastně v neděli je den matek 10. Je to tak? Ještě tady mám zkaz pro Roberta, který dneska slaví narozeniny, píše Gabča. Moc tě miluju a přejeme ti vše nejlepší a hlavně zdraví. Tak pořádná party startuje právě teď z Venga Boys.

Devadesátka, jak vyšitá Culture Beat Inside Out u nás na KISSu. A je pravda, že všechny ty hity, které známe z minulosti, se k nám vrací jako bumerang, třeba ať už vemu teďka poslední týdny BB Rex a Fatals. Tentokrát se to jmenuje New Religion. Nebo Felix Jen a Kaskáda. Předělaná Diana Ross. A vzpomenete si ještě na tohle. Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. To je taky hodně velký retro. A pozor, tady to není úplně, řekl bych, předělávka, ale trošku vylepšený zvuk. Tak doufám, že jste nachystaný. Pro vás všechny, co cestujete právě teď do Ostravy na Begakis Party, která proběhne už zítra. A věřte, že tohle vám v autě bude dunět. Verze roku 2026, Brooklyn Bounce, Bass, Beat, Melody. Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Za minutku 15. hodina, jak to vypadá na silnicích, začínáme na D8, 21. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, hlásí dopravní nehodu. Bouralo se i na silnici číslo 7, hora svatého Šebestiána, další dopravní nehoda Česká Třebová a ještě most Třída budovatelů. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli info ze svých cest, máte k dispozici naší kysáckou apku. Šťastnou cestu! Best of me.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.

0: úžasný a budete úžasný.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
2: V Praze a ve středních Čechách v noci polojasno až oblačno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 a během zítřejšího dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 20, na jihu kraje až 23 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Tady je úplně jasno, alespoň co se muziky týká, Lady Gaga anebo Red 5, Lit Me Up, s kým začínáme další 60 minut na KISu. S váma Vítělesa, krásný pátek přeju.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: The Hit

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: Lady Gaga a Bad Romance na Kissu. Nevím jak vám, ale mně se tyhle ty prodloužený víkendy velmi líbí. Kdyby to takhle bylo pravidelně, vůbec bych se nezlobil. Samozřejmě, aby nám ty prachy zůstaly, že jo, co si budeme povídat. Tak možná se někdy do budoucna dočkáme, protože v některých evropských zemích už najíždějí na tenhle ten model, zatím jsou v nějakém testovacím módu, ale vypadá, že prostě lidi jsou mnohem rychlejší, efektivnější a tu práci, kterou se rozloží na 5 dní, najednou stíhají za 4 dny. My se tady toho nedočkáme ani za 168 tisíc let. Tak za chvíli, co můžu slíbit, další tipka, můžete vyrazit. Dáme taky další hudební legendu a z muziky třeba Anna na Club Snap a v tuhletu chvíli i Sigala. Krásný svátek přeju!

0: Kiss Active Weekend.
1: Ano, jedeme prodloužený víkend i tady na Kissu. Pokud byste chtěli udělat třeba něco pro své zdraví, tak pozvu k sobě domů do východních Čech, protože psal Ivoš, který zve na 52. ročník pochodu přes tři hrady, který moc dobře znám, Sobotnice, Litice a Počtejn. Tak je to taková příjemná procházka, není to zas až tak úplně daleko, ale půl dne to prakticky zabere. Tak kdybyste chtěli něco udělat, žádný problém. A ještě se hlásí Blanka o slovo. Jo, pojď, povídej.
2: Kolem Fest 2026 se Kysáci dnes a zítra koná v Josefově. V historických prostorách pevnosti Josefov a na místě kromě zábavy probíhají workshopy, výstavy, bike swap, přednášky a chybět nebude ani spanilá jízda pevností.
1: A my máme taky spanilou jízdu. Jedeme dál, za chvilku kamarád Calvin Harris, Madonna a v tuhle chvíli i Offenbach Overdrive. Jo, a taky nás čeká hudební legenda Horečky sobotní noci.

0: Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrout.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrout.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Jenom připomínám, dneska je pátek, zítra sobota, k sobotě patří horečka sobotní noci s DJem Basslickrem a pojďme se podívat na další hudební kousek, který jsme si pro vás přichystali. Uděláme si výlet do Itálie za projektem, který se jmenuje Peach, a je pravda, že za ním stojí několik lidí, ale hlavně zpěvačka Anna Lena. A když vyšel single v roce 2000 s názvem Anywhere, tak je pravda, že se očekávalo asi od něj strašně, strašně moc. A díky tomu, že si právě remix vzali pod křídla tenkrát velice i teď populární Eiffel 65, tak to dotáhli tam, kam potřebovali. Tak pojďme připomenout rok 2000, Peach a Anywhere v hudebních legendách právě teď na Kissu.

Nevím proč, ale slyším v tom prostě Avičiho. Aviči to není, je to David Guetta, novinka Die Living u nás na Kissu. Spotify oslavilo 20 let, tuhle informaci už jste možná samozřejmě slyšeli, vyšla samozřejmě i spousta žebříčků, nejlepší album, nejstreamovanější, tohleto. A nejhranější skladbou všech dob na Spotify je... Tram-tadadá, Víkend. Možná i díky tomu se stal nejlépe placeným hudebníkem za uplynulý rok, protože podle Forbesu si vydělal zhruba pouhých 7 miliard korun a předskočil třeba Taylor Swift nebo Beyoncé. Hezký. Tak jdeme zase do práce, do roboty a dáme Mr. Prezident. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krátce před 16. ještě pohled na silnice, jak tam to vypadá. Začínáme na D8, 22. kilometr ve směru na Německo. Dálnice je zcela uzavřena. Dostanete se z dálnice na exitu 18 a zpátky na exitu 29. Dvě dopravní nehody na silnici číslo 9, Mělník a Kly. A ještě se bouralo ve Žďáru nad Sázovou v ulici Dvořákova. Ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu a hlavně opatrně. Best of

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
1: Knižní hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
0: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte.

0: 7 večer.
1: Na Rádio Kiss.
0: Rádio Kiss počasí.
2: V Praze a ve středních Čechách v noci polojasno až oblačno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 a během zítřejšího dne oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 20, na jihu kraje až 23 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Lucko, děkujeme! 16. odbyla na KISu i nadále vítělesák, prodloužený víkend pokračuje a pokračuje to nejlepší od 90. let. Taylor Swift a Mabel.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

na Kissum. Díky, že nás ladíte třeba v Itálii na cestě k Lago di Garda. Případně taky na Slovensku, tam máme taky do skalních fanoušků, je vás tady celá spousta, kdybych tady měl všechny jmenovat, tak tady opravdu budeme strašně dlouho. A na to nemáme čas, protože do vás potřebujeme pustit další ty největší pecky od 90. let. No a musím taky dát prostor jednomu z vás, už za chvilku dáme další víkendový jukebox. Takže telefon do studia, jenom připomínám 210-323-323. No a pokud byste se styděli, že bych jako vás tady nějak prudil, tak můžete vyzkoušet i naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Do té doby dáme taky tip, kam můžete vyrazit, a nebo download Kate Ryan a v tuhle chvíli k tomu prodlouženému víkendu i Cyril. There she goes.

nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak tohle je akce, na kterou bych určitě mile rád vyrazil, bohužel je tento víkend, takže tomu se jaksi nedostanu. Záměrně změním i hudební podklad. Dámy a pánové, tento prodloužený víkend od 8. do 10. 5. na vás čeká Traby Český ráj Jinolice 2026. Takže milovníci Trabantů, tam byste se měli jet podívat. Vidím tady pár fotek a opravdu to stojí za to. To jsou takový kousky a ten, kdo v životě neseděl v Trabantu, tak nejvyšší čas to napravit, protože to je zážitek na celý život. Možná i masku s sebou, trošku nám to kouří, no ale co se dá dělat? Subfocus, Elevate.

0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce!
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Znaky jsou, jukebox připraven a na telefonu už připraven i Ondra. Ondro, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Čau, jak vypadá dnešní podvečer u vás? Grilovačka nějaká nebo naopak pohodička?
1: Ne, pohodička doma.
0: Totální pohodička. Co zahrajem k té totální pohodičce?
1: Nechám se hrát nějakou pomádu a výběr nechám na tobě.
0: OK, a věnujem někomu?
1: Bylo proto pro moji úžasnou rodinu, kteří si právě teď poslouchají, a pro všechny kysáky a hlavně pro tebe do studia.
0: OK, díky moc, zdravím vás, užívejte, mějte se a zas někdy, čau čau.
1: Jo, čau čau, děkuji.
0: Čus. A ještě pozdravím taky Hanku a Števa v malej dedínke Dubrava pri Spišskom hradě. A ještě tady je jeden zkaz, jsme s mužem na cestě do Itálie k jezeru Lago di Garda, moc tě miluju a děkuju ti za vše, tvá Petra. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Take Your Chance na Kissu. Možná si vzpomenete na dobu, a není to tak dávno, co jsme se tady bavili o tom, že cizinci, kteří jezdí do České republiky, tak nejvíc vyhledávají svíčkovou. Tak pozor, už to neplatí, už objevili jinou pochutinu, kterou samozřejmě v Čechách máme rádi, protože je to dobrá prasárnička. Vítězem se stává smažák. Teď se možná někomu z vás udělal chutě, možná i tip na to, co si dneska dáte večer. Nezapomeňte, že obchody jsou zavřený, ale ve večerce seženete. A je jedno v kombinaci, jestli to bude brambor, krokety, nebo hranolky, nebo jen tak. Věřte, že turisti z téhletý dobroty jsou naprosto nadšený. A uvidíme, jak se bude trend vyvíjet dál. Co bychom jim mohli ještě nabídnout? Teď si tak říkám, no. No dejte když tak vědět přes zapku, co by vás napadlo, co by jsme těm cizincům měli dát ochutnat.
1: Tláču bych jim dal.

0: KIS počasí.
1: V Praze a ve středních Čechách v noci polojasno až oblačno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 a během zítřejšího dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 20, na jihu kraje až 23 stupňů Celsia. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Je minuta po 17. s váma na KISu Vítělesa, krásný pátek přeju, za chvilku dáme další jukeboxy, spoustu muziky, Mark Korn a nebo Hathaway live.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

Kissu. Minulý hodině jsme otevřeli téma, že cizinci už nejezdí do Čech na svíčkovou, to už byla taková klasika, naopak teď se specializujou pro nás zásadní věc smažák. A já jsem se ptal, co byste ještě jim doporučili z českých pochutin. Hlavně pivo. No tak to je sám základ, když přejdeš do Čech, musíš ochutnat český pivo. Prdelačku byste doporučili, utopence, tlačenku, zvěřinový gulášek, syrečky, romadur, květákový mozeček. Tak jsem pocať, jsem jako s tím úplně v pohodě. Ale to poslední, rýžový nákyp. Od školy, od základky, to nesnášíme, úplně strašný, ne? Já jsem si teď dal tu práci, že jsem googlil, jestli nějaká restaurace i třeba na denní menu má rýžový nákyp a nic jsem nenašel. Tak jestli jsem vám udělal chutě, tak dobře, no, tak si dejte. My si dáme za chvilku další jukebox 210-323-233 nebo naše apka a k tomu všemu Sophie B. Hawkins, Tovelou a nebo Aiken. Hezký podvečer.

0: Prodloužený víkend, k tomu patří i juboxy na Kisu, je krátce po čtvrt na šest, tak pojďme na vaše zkazy, Michal.
1: Ahoj Víťo, prosím, že zahraj nám nějakou písničku a bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe do studia a momentálně jedeme na fotbalový zápas se podívat na Senátora, tak ať dneska vyhrajou a ať se ten pátek se podaří.
0: Zdravíme ještě Jáju.
2: Ahoj, tady Jája, já bych si přála zahrát a Apollo Road. K tomu pátečnímu hezkému svátku sice uklízím a vařím, ale hlavně, že je volno, takže všem, co si to užívají podobně jako já, hezký pátek. Pa.
0: Čau, čau, tak hrajeme pro tebe ATB Apollo Road. No a za chvilku se musíme taky podívat pod pokličku zítřejší akce.

0: Nezanechávej stejné stopy jako ostatní. Jestli máš na nohou to samý, co půlka nákupáku, něco je špatně. Na teniskožrou.cz najdeš edice, který už jinde neseženeš. Některé tenisky se neprodávají, ty se získávají. Chceš zapadnout? No tak běž jinam. Chceš vyčnívat? No víš kam. Teniskožrou.cz, protože obyčejnost bolí.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Ostravě.
1: Ano, už zítra 9. května Mega Kiss Party v Ostravě v Ostravar aréně a 12 hvězd 90. let. Někteří už jsou v Čechách, někteří jsou na cestě, někteří to budou mít na poslední chvíli. Nicméně v tuhle chvíli jsem dostal i pár fotek přímo z Ostravar arény, jak to tam vypadá. Nachystáno, finišují se poslední úpravy a věřte, že všichni budete mít moc dobrý výhled. Jestli ještě nejste rozhodlí, tak určitě vyražte, protože stupenky jsou ještě na místě k mání, tak zítřejší večer bude opravdu v Ostravě velkolepý a kdybyste potřebovali ještě velký info, co tam bude, jak to bude, kdo přijede, nepřijede, tak náš web kiss.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: hrabe vám, pojďte k nám. Ano, máme krátce po 6:45, jste na KISu. 18. za několik málo okamžiků a Martin Hovorka a Best of Millennium. Ale ještě předtím, než se tak stane, tak poslední vaše zkazy. David!
1: Ahoj, ahoj, můžeš prosím tě pustit nějakou pecku pro moji berušku, která na mě čeká. Už jsem tam měl dneska ráno být v Orlických horách. Ale bohužel přijedu až ráno ve 3, tak ahoj, zdravím z Rumunska, měj se, David, čau, čau.
0: Taky, čau, čau, a poslední přání obstará Míra. Míro, tak povídej, protože tohle je fakt důležitý.
2: Ahoj, kysáci, zahraj mi prosím tě pro mýho syna Jonáše, který má dneska narozeniny 8. Doufám, že si užil oslavu, já jsem nemohl být u toho, protože jsem v práci. Zahraj mi třeba Vladis a Nicole Žijem pre moment. Děkuju moc, měj se hezky, čau, Míra.
0: Míro, tak doufám, že bylo vyslyšeno. Nejvyšší čas balit saky paky a těším se na vás zítra ve 13 hodin taky. No, moc se to nerýmuje, ale nevadí. Vítě Lesák se loučí, ahoj.

0: i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
7: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
8: Knižní hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
9: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
10: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi to zase naložili. Vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si Kiss a za půl hodiny se na sebe podívám z zrcátka. Já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
11: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
12: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
13: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
0: Víkend plný devadesátek a pozvánek na ty nejzajímavější akce. To je Aktiv Víkend Rádia Kiss. Pořádáte akci, o které by měli fanoušci Kissu vědět.
9: Ozvěte se přes naší apku.
0: A my vaši pozvánku už tento víkend odvysíláme na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.

já jsem Martin Hovorka, jsem tady s vámi po 18. hodině a teď už v rytmu těch největších hitů milénia a dvoutisícovek. Millennium. Best of Millennium. Každý

danse avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas. Je

Vaším parťákem pro páteční večer je Radio Kiss a já bych tímto považoval Best of Millennium za zahájené. To byla zpěvačka Ingrid, kterou dokonce letos na podzim přivítáme v O2 aréně na Mejdanu Millennium Explosion. I o tom dneska padne pár vět, pár slov. V každém případě, já jsem si říkal, když máme tu sváteční atmosféru, že bychom si dnes mohli připomenout můj DJský set, můj mix těch největších hitů milénia z Čarodějnic. Jsme tady měli takový speciál minulý týden na Čarodějnice, takže bych dneska po 21. hodině vám ten DJský set dal znovu, co říkáte. A k tomu budete udávat tempo našeho playlistu, vybírat ten váš oblíbený hit song z milénia, protože nás v průběhu dnešního večera čeká rovnou několikrát takzvaná Millennium Battle, souboj hitů milénia. Jak sami slyšíte, bude to nabité, nabité. Best of Millennium startuje, co dáme k tomu nějaký alkohol, nějaký drink? Ne, v žádném případě. Alkohol ne, raději knihu. Dobrý večer, já jsem Martin Hovorka, teď

0: Hezký poslech, tady je Radio Kiss. Chtěl jsem říct, že my pokaždé v pátek večer přepneme mod našeho playlistu na Millennium a jenom v pátek večer mezi 18. a 22. hodinou si hrajeme muziku, která bodovala v hitparádách a bodovala po roce 2000. A jedním z těch interpretů byl také boyband, britská kapela Blue, kterou dokonce vám tento víkend dá Radio Kiss naživo. Ovšem za předpokladu, že si uděláte za námi výlet do Ostravy, což nebude takový problém, protože naši posluchači ti se už nemohou dočkat na tento super prodloužený víkend právě do Ostravy a do okolí.
1: Ahoj kikisáci, no kluci, já se na vás těším do Ostrava Areny a máme to udělaný jako prodloužený víkend. S tím, že v neděli jedeme na celý den do Energylandie, která je v Polsku, takže, jak říkáte vy, super víkend, moc se na něj těším, moc se těším na vás, na sikisáky. Bude to bomba!
0: Wow, přesně tak, spojte návštěvu Mega Kiss Party v Ostravar Aréně, třeba i s nějakým výletem do Beskyd nebo do Polska, jak tady padlo, a udělejte si to celý víkend hezký. No a přátelé, byla tady řeč o britském boybandu, o kapele Blue, která na Maidenu Radia Kiss vystoupí tento víkend, tak si pojďme chlapce zahrát.
2: Já.
0: Hledal jsem, jestli udělat nějaký škandál někdy. Člověče, to je skupina bez skandálů, tak třeba se jim povede něco v Ostravě. Třeba rozlej skleničku s pitím, třeba aspoň.

Páteční večery patří na rádiu Kiss hitům milénia. Bude 6:30, za malý moment Jay-Z a Alicia Keys a potom už udáte další tón našemu playlistu. Vy čeká nás první dnešní Millennium Battle.

0: Posloucháte Radio Kiss a soudě dle vašich zpráv mám radost, že vám děláme parťáky při pátečním vysedávání u ohně, u zapalování grillů, někdo sedí ještě za volantem, někdo třeba dokonce v práci, taky na vás myslíme. Každopádně jsme tady, jsme Radio Kiss a hrajeme ty největší hity milénia. A teď další tón našeho playlistu udáte vy, naši milí drazí posluchači, protože si dáme moji oblíbenou hudební hru a ta se jmenuje Millennium Battle. Já vám předvyberu dvě písničky, dvě miléniovky, dva hity milénia a vy z těch dvou písniček vyberete tu, která je vašemu hudebnímu srdci nejbližší. A pro tento okamžik dávám na výběr Justina Timberlakea. Takže buď vás baví písnička Rock Your Body, anebo číslo dvě, to jsou Sax Brothers. Dáme Justina Timberlakea nebo Sax Brothers. Rozhodněte prostřednictvím kysácké apky. Prvních pět vašich zpráv rozhodne, jakou muziku budeme hrát dál. Než to všechno vyberete, rozmyslíte, tak ode mě Denzel a taky Enrique Iglesias. Hezký večer.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss Radio.

0: si představte, že Enrique Iglesias miluje hranolky a hamburgery. Což ve chvíli, kdy chcete dělat show business a chcete, aby vám to na tom pódiu seklo, tak je to dost špatná vlastnost. Ale zase z druhé strany má skvělou vlastnost, že on si hodně zakládá na plyšácích. Všichni jeho fanoušci, zejména faninky, vědí, že když po něm mrsknou plyšáka, že jeho to hodně baví. Tak si ale představte, že on má velké srdce. On všechny plyšáky, které dostane, tak věnuje dětským nemocnicím. A to je hezké gesto. Tak to byl Enrique Iglesias v našem dnešním Best of Millennium. A teď už, přátelé, pojďme rozhodnout dnešní první Millennium Battle. Souboj dvou hitů milénia. Před okamžikem se o vaší přízeň prál Justin Timberlake a písnička od Sax Brothers Carless Whisper. No a co vás chytlo více? Ten Justin nebo ty Sax Brothers? Rozhodlo pět prvních vašich zpráv.
1: Tak Justina, to je jasný, Justina.
0: Justina, puste mi Justina. Přátelé, 1-0 pro Justina. A jak to vypadá dál s vaším výběrem?
2: Marďas, to jasný, jasná dvojka.
0: Ha, takže teďka jsme 1-1. Justin versus Sax Brothers. 1-1, tak pojďme dál.
1: Ahoj, moc prosím Sax Brothers. Já jsem si o ně chtěla zažádat o písničkách, v písničkách na přání. A tohle by byla úžasná příležitost jí slyšet, i když se nedovolám. Díky, ahoj Peťa.
0: 2-1 pro Sax Brothers.
3: Ahoj, tak já bych prosila jedničku, bylo by to pro všechny, kteří makají ve fitku.
0: 2-2. Justin Timberlake versus Sax Brothers a rozhodne finálová pátá hlasovka od vás.
4: Prosím, určitě dvojku. Úplně jsem zapomněl, že ta písnička ještě existuje a pokud ji tam nepustíš, tak si snad asi budu muset pustit někdy jindy, pokud na to nezapomenu, ale prosím dvojku.
0: Tak jo, zahrajeme. Vyhrála tedy dvojka, tedy písnička, která byla pod číslem 2 pro tento okamžik. Sax Brothers a jejich Carless Whisper. Já bych taky úplně zapomněl, že tady ta písnička existuje, tak si pojďme všichni připomenout, protože i na tuhle muziku jsme trsali v miléniu. Hezký večer, tady je Radio Kiss, užijte si to.

Shakira je teďka v kurzu, dokonce i tuhle písničku Shakira zpívala před jednoznačně největším publikem, co kdy měla, a to bylo publikum ty 2 miliony lidí na ikonické pláži v Rio de Janeiro, na pláži Copacabana. Mimochodem, loni na tom samém místě vystupovala Lady Gaga a tam měla ještě o 500 000 lidí více, dokonce 2,5. Tak na jednu stranu holky jsou v kurzu, zase z druhé strany ty koncerty byly gratis, tak kdyby to bylo tady za rohem, taky bych se šel podívat. Tady jsou All Saints, dobrý večer.

0: Pokračujeme v pátečních miléniovkách. Z Rádia Kiss vás zdraví Martin Hovorka. Bylo 19 hodin. Teď Milk and Sugar.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý

0: Na rádiu Kiss pár minutek po 19. hodině, skvělý hudební návrat o 26 let zpátky. Tohle byly Chicane a Bryan Adams, písnička, která se líbila v roce 2000, Don't Give It Up. Tady je rádio Kiss, které dává přednost v pátek večer muzice z milénia. Hrajeme ty největší hity, co budovali po roce 2000. A teď tady máme zpěváka, kterýho známe všichni jako takovýho sympatického zrzečka. Ed Sheeran. Jenomže on se nechal ostříhat. Normálně si nechal oholit hlavu, vypadá jako úplně někdo jiný, každopádně je to nová image a já tady mám, přátelé, telefonát, když mu volali jeho blízcí, co si to nechal udělat s tou hlavou. Ne, opravdu, přátelé, mám tady exkluzivní telefonát tatínka, který volal Edu Sheeranovi, když se dozvěděl, že byl u holiče.
1: Co to tam zase vyvádíš?
2: Ahoj, nic.
1: Jak to nic? Je to pravda?
2: Co?
1: No co? Že ses nechal ostříhat jako pankáči?
2: To ne.
1: No tak on mi lže?
2: Kdo?
1: No kdo? Tvůj mistr. Tak jak je to? No nechal ses ostříhat.
2: Ale já jsem...
1: Tak jo, nebo ne?
2: Jo.
1: Až přijedu, tak si to spolu vyřídíme. Děláš mi jenom ostudu.
2: Tati, já...
1: Prosím tě, nekecej. Už tě mám plný zuby.
2: Táto!
0: Já bych to každopádně rád dostal na pravou míru. Ed Sheeran se nenechal ostříhat jen tak. On trpí pásovým oparem a v rámci té léčby mu bylo doporučeno, aby si nechal ostříhat vlasy. No tak přejeme brzké uzdravení, posíláme podporu a taky muziku od tohohle sympaťáka. Tady je písnička Sing. Slej.

0: Posloucháte Radio Kiss, mám rád všechny ty písničky, co se v hitparádách držely po roce 2000. A protože jich je spoustu, tak vám je tu hraju každý páteční večer mezi 18. a 22. Vysíláme Best of Millennium právě teď, ale pozor, já jsem nezanevzel ani na 90. A mám velkou radost, že mě pozvali do Studenky, abych dneska v tomto městě, které je z Ostravy, co by kamenem dohodil, odehrál tu nejlepší 90s party, co umím. Takže vás zvu do Studenky, kde je klub Vagon a tam se dneska v průběhu večera, v průběhu noci potkáme, viděl bych to 11:30, půlnoc, tak nějak v tomto čase se ve Studence rozhodně objevím, takže se moc těším. No a kdyby vám tady v éteru Rádia Kiss chyběl nějaký DJský set, tak přátelé, já jsem v našem nedávném speciálu na Čarodějnice tady vystřihnul ty největší hity z milénia, smíchal jsem je do jednoho setu a tento set bych vám rád dneska zahrál ještě jednou, a to po 21. hodině, jako takové příjemné finále dnešního pátečního večera. Takže v 21. hodin DJský set a la Millennium a teď pokračujeme s Aquagenem a partou Bow Wave na Rádiu Kiss.
1: Když hity milénia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

0: nejlepší z milénia. Každý páteční večer na Rádiu Kiss.
1: Yeah, check yo. Mr. Borec.

vám vyhrávají ty největší hity milénia. Tady je Radio Kiss a pozor, už za malý moment se o vaší přízeň utkají dvě hitovky z milénia. Jaké to budou, prozradím za malý moment, ale nejprve si dáme třeba Venga Boys.

0: To byla na rádiu Kiss Emma Bunton, kterou známe z kapely Spice Girls a její solová věc, která tu s námi byla po roce 2000, What Took You So Long. Hezký dobrý večer, ozval se Milan, že si užívá poslech rádia Kiss při oslavě padesátin. Milane, to ale nejsou padesátiny, to jsou ve skutečnosti osmnáctiny plus 32 let zkušeností. Tak přátelé, teďka souboj dvou hitů, dvou miléniovek. Je tady takzvaná Millennium Battle. A na vás bylo rozhodnout, zda si budeme hrát písničku Shackles od Mary Mary, anebo písničku Memories od Davida Getty. A vaše hlasovky rozhodly takto.
1: Tak já jsem pro Shackles.
0: Wow, 1-0 vede Mary Mary. Co máme dál za vaše zprávy? A reakce?
2: Prosím Davida Getu, hlasuji pro Davida Getu.
3: Čau Martine, dej tam Davida, čau Erikson, ahoj.
4: Nazdar Martine, samozřejmě David Geta.
5: Ahoj Martias, no jasná volba dvojka, David Geta, ten to pořádně rozpálí. Tak doufám, že to vyhraje. Mějte se krásný kysáci, ahoj.
0: Wow, tak tohle bylo takřka na plné čáře. 4-1 vyhrál David Geta písnička Memories nad druhou písní a to byla pecka Shackles. No tak si ho pojďme dát, sympaťáka jednoho, protože tahle muzika je z doby, kdy už o Davidu Getovi věděl celý svět. Memories a Best of Millennium na rádiu Kiss pokračuje dál. Bude 8 hodin večer, za malý moment.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Bylo 8 hodin večer, s vámi je na Kissu Martin Hovorka, pokračuje Best of Millennium, pomalu chystám Black Eyed Peas, ale teď si dáme zpěvačku Kelly's. Millennium.

0: Na rádiu Kiss v pátek večer ty největší a nejlepší dvoutisícovky Best of Millennium pokračuje a tohle byl americký DJ Armand van Helden. Tak a teď nás čeká de facto taková písnička na přání, protože se ozval Pepík, že by nechal rád zahrát písničku, ve který se štěká a že by to chtěl poslat jejich Puňťovi. No tak písnička Who Let the Dogs Out od Bahamen je připravená. Jenom zajímavé je, že všichni si myslí, že to je písnička o psech, o pejscích, o domácích mazlíčcích, ale je to celé jinak, protože ten text je vlastně metafora na to, jak se chlapi chovají, když je vypustíte na mejdan. Kdo tu vypustil ty psy? Je vlastně řečeno v této písni, tak my zdravíme vás, pány, co jste vyrazili třeba na nějaký víkendový mejdan bez bab, bez žen. Chovejte se jako lidi. A tady jsou Bahamen na rádiu Kiss.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Naším parťákem pro páteční večer je Radio Kiss a já bych rád připomněl důležitou věc. Teďka se dostáváme do období, kdy více cestujeme, kdy jezdíme hodně za hranice České republiky, prostě dovolený, výlety a tak dále. A možná si říkáte, tyjo, jak já budu ladit ten Kiss, až vyjedu za ty hranice. Vždyť to bude šumět v tom autě. Tak přátelé, internet, vysíláme na internetu, to znamená kiss.cz. Pěkně si to v tom autě propojíte s mobilním telefonem nebo kdykoliv si zapnete bedničky a můžete poslouchat Radio Kiss i třeba v tramtáři. Dokonce teď, v pátek v 8:30 večer, nás sladíte normálně u Atlantiku. Neuvěřitelný.
1: No čau kamaráde, tak pozdravuji tě ze Španělska. Pust tam nějakou pořádnou, pěknou muziku, ať to stojí za to. Posílám pozdrav od Atlantského oceánu. Byl jsem se tam vykoupat, málem mě to odneslo až do Ameriky. Ale parádní, super. Pozdravu Kysánky a zároveň i tebe do studia. Užívejte všichni prodloužený víkend a čau, ahoj.
0: Děkujeme, užíváme 3 dny volna a k tomu si hrajeme skvělou muziku, která patří do období po roce 2000. Tak ať jste kdekoliv, ať výletujete, dovolenkujete kdekoliv, ať se vám Radio Kiss skvěle poslouchá a klidně dejte vědět, kde nás ladíte. Tady jsou Buddy Rockers.

0: Ladíte Rádio Kiss a já vás musím pomalu, ale jistě nalákat na 21. hodinu, kdy tu zapojím svoji DJskou konzoli a dostanete mix, nebo chcete-li DJský set poskládaný z těch největších hitů, co tu s námi byly po roce 2000. Takže Mileniovky in the mix v 21. hodin. S vámi stále Martin Hovorka, pokračuje Best of Millennium. Teď si budeme hrát Robbieho Williamse.
1: Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu Kiss. Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme lehce po půl deváté a teď je tady ten okamžik, který já mám ve vysílání hodně rád, protože vás jakoby vcucnu do našeho vysílání. Vy mi teďka krapec s tím vysíláním pomůžete, protože já opět hodím do placu, tak jako po několikáté už dneska večer, dvě písničky z doby po roce 2000, dva silné hity milénia a vy na základě toho, co nahrajete do naší kysácký hlasovky, vyberete, co si budeme reálně hrát. Takže z dvou krátkých ukázek vzejde vítěz. A teď je to na vás. Jestli podpoříte Shakiru, to je varianta číslo jedna, Shakira a písnička One, takovýhle krásný ploužák při pátečním večeru. A nebo je varianta, že si dáme hitovku Ordinary World od Aurory. Co byste raději slyšeli? Shakiru nebo Auroru? Dejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss 5%.

0: Na rádiu Kiss slyšíte slavný hudební motiv od skupiny Police a Stinga, písničku Every Breath You Take, ovšem tohleto byl už asi tisící cover, tisícá předělávka, co kdy vznikla. V roce 2005 se tato melodie dostala do klubů a na diskotéky díky Karmach a skladbě Just Be Good To Me. Tak a přátelé, my jdeme vyhodnotit další dnešní souboj hitů. Je tady další Millennium Battle dnešního večera, kdy jste, milí posluchači, rozhodovali, zdali budeme následovat se Shakirou anebo s Aurorou. Takže chcete Shakiru pomalou anebo pecku Ordinary World od Aurory. Takhle jste rozhodli v rámci další Millennium Battle dnešního večera.
1: Ahoj Martine, za mě rozhodně dvojka. Ahoj Jirka.
0: Takže Aurora, Jirko, děkujeme. 1-0 pro Auroru.
2: Ahoj Auroru, Auroru, ráda si na ní zapomínám, dlouho jsem ji neslyšela. Čau kačka.
3: Aurora.
4: Auroru.
5: Čau Martias, jasně dvojka Aurora. Ta první je utahaná, to mě nedělej.
0: Tak evidentně ploužák od Shakiry vás nedostal, nezískal si vás. A já jsem si říkal, že když ta Shakira koncertovala pro ty 2 miliony lidí na té pláži Copacabana, že to bude jasný impuls pro vás, abyste si tady o tu písničku řekli. A ne, ne, prostě ploužáky v pátek večer nefrčej. Tak dáme Auroru a tohle to už je vítěz další dnešní Millennium Battle na rádiu Kiss. Ordinary World.

0: Ladíte Rádio Kiss a tohleto je muzika, která drtila hitparádové žebříčky po roce 2000. Mojo, Francouzi Mojo a písnička Chillin. Tak, a my se v tento okamžik vrátíme do našeho čarodějnického vysílání. Vrátíme se do 30. dubna, kdy tady na Rádio Kiss zaznělo spoustu DJských setů. No a já jsem tehdy ve čtvrtek 30. dubna vám míchal ty největší miléniovky a přišlo spousta zpráv, spoustu ohlasů, že byste to rádi slyšeli znovu. Tak přátelé, protože teď vysíláme Best of Millennium na Kissu, tak se to hodí. Já vám ten můj setík dám znovu. Takže přátelé, v těch následujících zhruba 15-20 minutách zazní opravdu ty největší hity z milénia, jako Lady Gaga, Kesha, Pink nebo dokonce Akon. A taky přátelé, se těšte na jednu vychytávku. Dáme si Ich bin Schnappi, Das kleine Krokodil, ovšem ve verzi od Benny Benassiho. Tak já si myslím, že se můžeme pustit do tohoto speciálního DJského setu, kde zazní jedna miléniovka za druhou. Hezký večer.
1: Když hity milénia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

0: Kinka, Take It Easy, tohle to je speciální DJský mix těch největších mileniovek ode mě pro vás a pokračujeme, protože teď nás čeká, milí posluchači, Akon.
1: Když hity milénia, tak na Kisu s Martinem Hovorkou.

0: Ladíte Radio Kiss a teď nás čeká jedna velká vychytávka. Ich bin Schnappi, Das kleine Krokodil, ovšem pozor, v remixu od Benny Benassi.
1: Radio Kiss.

0: Italský DJ Benny Benassi si pohrál tady s tou legendární melodií, ve které se zpívá chňapík, maličký krokodýl, ich bin šnapy, šnapy a tak dále. Tak přátelé, toto byl můj mix, který tady proběhl ve speciálním vysílání 30. dubna na Čarodějnice a na vaše přání jsme si ho dali hezky pěkně ještě jednou. V každém případě, kdybyste chtěli zadovádět, zajančit na takovouhle muziku, tak já vás zvu do Studenky, což je zhruba 15 kilometrů od Ostravy, tam je klub Vagon a tam se uvidíme dneska v noci. Třeba kolem půlnoci si myslím, že to je ten čas, kdy se tam společně můžeme potkat a já tam budu řádit za DJským pultem. Teď v Best of Millennium další pecky, co nás bavili ve 2000ovkách, čekají nás Outcast a nebo právě teď Fede Legrand na Radio Kiss, tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Best of Millennium na Kiss.

0: Vzpomínám, jak jsem na Nokii hrával hada a tenkrát mi do uší ze sluchátek z MP3 hrál Mrs. Jackson. To byly Outcast. Na rádiu Kiss za malý moment Jan Wayne, pokračuje páteční Best of Millennium a za malý moment to, co mě hodně baví, a to souboj dvou hitů milénia. Čeká nás další dnešní Millennium Battle.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

0: Já si připadám jako někde na pláži tady s tou písničkou. V každém případě to počasí, které nás čeká v České republice o víkendu, nebude tak horké jako třeba minulý víkend nebo jako někde, co já vím, v Řecku, ve Španělsku. Ale sluneční paprsky budou a dokonce rtuť teploměrů by měla skočit i dokonce lehce nad 20 stupňů Celsia. Tak snad to všechno meteorologům vyjde. Teď vyjde to, co já jsem nahlašoval před malým momentem, a to je Millennium Battle. Opět souboj dvou hitů, které vznikly po roce 2000. A já vám dám teďka na výběr písničku od Bena Kristovao, to za prvé. A pak je tady číslo dvě a to je Žabák, Crazy Frog. Co je podle vás víc, Ben Kristovao nebo Crazy Frog? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, prvních pět vašich zpráv rozhodne o tom, jakou z těch dvou písniček si dáme úplně celou. Za malý moment na to jukneme a teď hrajeme Madhouse a písničku Holiday. Hezký večer.
1: Best of Millennium. Na Kissu.

0: Brzy to bude čtvrt století, 25 let, co nám Busta Rhymes a Mariah Carey udělali radost tady tím duetem. Sladká popová zpěvačka a k tomu rapper Busta Rhymes, který vlastně dodnes funguje v hudebním průmyslu a stále maká na nový muzice a vyhledává hudební talenty. Tak přátelé, tady je Best of Millennium na rádiu Kiss. Hrajeme si muziku, co bodovala a hrála se a tančili jsme na ní po roce 2000. No a přátelé, teď musíme dorazit ten dnešní poslední souboj hitů. Millennium Battle, ve které se teď po půl desáté střetl Ben Kristovao a Crazy Frog. Tak co, bude Ben nebo žabák?
1: Čau, tak rozhodně Ben určitě.
2: Ahoj, tak za mě určitě Crazy Frog. Čau, Michal.
0: Jedna jedna.
3: Tak určitě Ben, určitě Ben.
4: Jasně, že Crazy Froga.
0: Tyjo, 2-2. 2-2, to je nebezpečně zapeklité.
5: Tak co děti, Crazy Frog anebo Ben?
0: Crazy Frog. Wow, děti rozhodli. Jako děti chtějí Crazy Froga. Místo Bena, tyjo. Počkej, co tomu řekne Ben, že ho porazil tady žabák. No nic, přátelé, to je finále dnešního večera. To je finále dnešního Best of Millennium, Crazy Frog. Díky, že jste poslouchali, díky, že jsme byli vaším parťákem pro páteční večer. A já se budu těšit u dalšího Best of Millennium příští pátek po 18. hodině. Jsem Martin Hovorka, mám vás rád. A Radio Kiss jde dál. Užijte si páteční večer. Čau.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji.
5: Info na webu kiss.cz.
6: Čejo!

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz. I had the

90. let. KISS. Radio KISS. Be happy. You know what we gotta do.

0: jedině na Kisu.
1: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kis.
2: No dobře, zkusíme to.
3: Tady Martin, 48, ale asi nevyhraju, jo?
1: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
4: Pánové, bylo mi 10. července 71.
5: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
2: 75, Maruško! Ty jsi naše vítězka.
5: Od doby, co tohle rádio začalo vysílat, je můj nejmilovanější zamilovaný rádio.
2: To se tak hezky poslouchá.
6: Když se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě, ale zapnu Kis a v tu ránu se mi vrátí život do žil. Takhle na nás působíte.
0: Raní Kis od 6 do 10.